jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník Rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máji. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna, a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara prál ve sklepě o skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím, a zvolal jsem: neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Chtělo se mi plakat, ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl: dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Kvído, řekl jsem si. Nezabere jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklidíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, aby upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečin řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Kvído, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si ji všímám, zvolal jsem: chytej, a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní háva byl v okamžiku nasolen jak treščí játra. Zarazil

Tíně pánem. To už se mi začíná krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedl a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale k půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak Háva, tomu bylo hej, větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kudopěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstal. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumíš.

0: tě za pár roků vyhledám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Jen jsem v silnici, když asfalt stál a studený pot na čele mě téměř hřál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezy. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vezmi rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochybile chce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

bývají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: promiňte, že do toho skáču, ale dneska víme víc, než jsme věděli tenkrát. Pochopitelně, teď už jsme taky starý. Ale povídáme si s Voskovcem porád dál.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39½ Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39½, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, které mne dělí od parku na Washingtonově náměstí.
0: No a já jsem tady u nás doma na kampě v Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach, porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli.
0: No a tak vidíš, a my dva jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceána. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly.
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
0: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu, že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé: quos ego, jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolumladých představovali ve Westpoketrevi, tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblafnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu a rychlejc, než bývá.

0: vzpomínám snad chodit, mluvit. Sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu zhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolučlověka.
0: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem jenom, stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí.
0: Dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
0: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
0: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé, nemluvně si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci dědečku, že starý dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
0: Máš na mysli, drahé, nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvost. Když se na to podívej, Tizian, Voltaire, Michelangelo,
0: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
0: Jenže on se otrávit nedal a radši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein,
0: Robert Frost a Anatole France, Matisse, André Žít, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětků, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
0: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
0: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
0: Ano, mládí, jediný to zjev na této země kvůli, který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky, nejbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
0: Jenom ne jubilejnit, neboť čím méně času starci zbývá, tím má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
0: A ty taky. Tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na kampě v okno.
0: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik průban.

0: Berylu. Pam, pam.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, už dnes po 18. hodině na country rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Hello, darling. Nice to see you.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Jak se jim daří, pane Tausík?
1: Jak by se mi asi mělo dařit?
0: A co žena v pořádku?
1: A proč by neměla být?
0: A dětičky zdravé?
1: Měly by snad stonat?
0: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
1: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
0: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
1: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
0: No a?
1: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
0: Povídá Jankl Ireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
1: A to říkají oni mně. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
0: No, prosím, já poslouchám.
1: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Nebo ten... Poslouchej, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
0: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
1: Jo.
0: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
1: No dovol. Reagoval.
0: A jak?
1: To jak? Otekl jsem.
0: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Ach, jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
1: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
0: No, ono jde spíš o angažmá.
1: Až tak. A kdo jich angažoval?
0: Cirkus Sarasány.
1: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony.
0: Pracují v manéži.
1: Ne.
0: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň v lebloutči slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
1: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
0: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
1: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
0: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
1: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodu?
0: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
1: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
0: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoj.
1: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
0: Protože neměli na postýlku.
1: A co tam dělají ta zvířata?
0: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
1: Echt gojim. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
0: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
1: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Po druhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
0: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
1: Neuvěřitelné. Tak byste dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš? No tohle.
0: Pst, čiše. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: country a českých písniček. Country Radio.
1: Když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším,

U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Není to proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

z lásky a pak ti na tváře nakreslí vrásky. Zbytečně vzdoruješ, marníš své síly, každý z nás jednou dojde až k cíli, nestaž se změnit.

Bylo jich tam dole tenkrát uvězněno 6 a všem, co tam kolem stáli, se mlčky stiskla pěst. Vidím to, jak včera.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Medicine Man.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš?

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Milí posluchači, léto pomalu končí, ale Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, je stále s vámi. Novinky ze světa amerického bluegrassu a country vám přináší Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Rozhovor nám dnes poskytl kanadský banjista Nick Hornbuckle, který je již více než čtvrtstoletí členem kapely Johna Reichmana The Jaybirds, se kterou loni vystoupil i v Praze na koncertě, který jsme uspořádali v rámci světového bluegrassového summitu.
3: Hi, this is Nick Hornbuckle for the listeners of The Chopic Show and Country Radio.
2: Předtím, než si s Nickem popovídáme, máme pro vás několik novinek. Tou první je z Brusu nový single kapely Doyle Lawson and Quicksilver.
1: Ano, Doyle na konci roku 2021 sice ukončil koncertování na plný úvazek, ale nikdy neřekl, že s hudbou skončil na dobro. O tom jsme si s ním mimochodem povídali v rozhovoru, který jste mohli slyšet v minulé Čapek Show. Pokud vám utekla, nezoufejte a pusťte si ji ze záznamu na YouTube kanálu Country Rádia.
2: Neúnavný 82-letý Doyle se vrátil a opět má pro nás hudbu té nejvyšší kvality. Jako svou první novou skladbu po více než 5 letech si vybral píseň The Signs. Hlavní hlas svěřil kytaristovi Johnu Meadrovi, sám Doyle hraje na mandolínu a zpívá doprovodné vokály. Aubrey Haney přidal housle a Josh Swift dobro a basu.
4: Hello everybody, this is Doyle Lawson. And right now you are listening to the Chopic Show. Stay tuned.

0: Hned dvakrát jsme v posledních dnech slyšeli o Christine Scott Benson, kapela Grascals, ve které již více než 20 let hraje na banjo, právě vydala album s názvem Not That Gone, které nabízí výborný výběr skladeb na pomezí bluegrassu a country.
1: Ve stejném týdnu vydalo duo Benson vedlejší projekt Christine Scott Benson a jejího manžela Wayna Bensona, mandolinisty Third Time Out, nový single nazvaný First and Forevers, který vypráví o vztahu mezi otcem a jeho dcerou. Kromě Wayna a Christine v něm hrají třeba i Cody Kilby na kytaru a Kevin McKinnon na basu.
2: Hey everybody, this is Christine Scott Benson and you're listening to the Chapik Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Andy Leftwich má ve svých 45 letech za sebou kariéru, kterou většina muzikantů nestihne za celý život.
2: Jeho nezapomenutelné působení v kapele Ricky Skaggs and Kentucky Thunder začalo, když mu bylo pouhých 19 let. Leftwich, který hraje jak na housle, tak na mandolínu, působil u Skaggse 15 let, během nichž s Rickym nahrál řadu alb a absolvoval světová turné, ale v roce 2016 odešel, aby se věnoval jiným cílům.
1: Od té doby je Andy v Nashvillu vyhledávaným studiovým hudebníkem a zároveň úspěšným solovým umělcem, který je pevně usazen v bluegrassu, ale díky své kreativitě jeho hranice čas od času překračuje.
2: Svou novou skladbu nazval Cliffhanger a sám ji označuje za jednu z nejnáročnějších, jaké kdy napsal. Leftwich jako obvykle hraje na mandolínu i na housle po boku dalších významných osobností bluegrassové scény. Doprovázejí ho Cody Kilby na kytaru, Matt Menefee na banjo a Byron House na basu.
3: Hey folks, I'm Andy Leftwich and it's a pleasure to get to be on the Chopic Radio Show for the best in bluegrass and country music.

Kapela High Fidelity se věnuje především zachování bluegrassové hudby 50. a 60. let. Neomezují se však pouze na coververze starších skladeb, ale také skládají nový materiál ve stejném stylu. Nejnovější jejich skladbou je Red Ball Rocket Train z repertoáru Meka Oudla, jenž ji nahrál se svou kapelou Alabama Jubilees v roce 1950.

0: Čapek show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Nejnovější skladba skupiny Lonesome River Band má všechny kvality, díky nímž je kapela již 44 let nedílnou součástí bluegrassové scény. Walking Back to Bluefield se drží klasického bluegrassového vzorce, kdy nejveseleji znějící písně mají ten nejsmutnější text.
2: Kromě Jesseho Smetherse, který píseň zpívá a hraje na kytaru, si samozřejmě poslechneme i kapelníka Sammyho Shilora na banjo, Adama Millera na mandolínu, Mikea Hartgrova na housle a Camerona Kellera na basu.
3: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chapek Show on Country Radio.

0: I když v Kanadě není bluegrass tak silný jako v USA, i tam najdeme mnoho výborných muzikantů, kteří se tomuto žánru věnují. Když se mandolinista John Reichman do Kanady přestěhoval a založil kapelu Jaybirds, vybral si na post banjisty místního muzikanta Nicka Hornbuckla, což zcela jasně vypovídá o jeho kvalitách.
1: O své virtuozitě nás přesvědčil před rokem a půl, kdy právě s kapelou Jaybirds vystoupil na našem koncertě v Pyramidě a písničky Jaybirds nás budou provázet i celým dnešním rozhovorem.
2: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
0: První otázka, kterou jsem Nickovi položila, se týkala jeho začátku a toho, jak se dostal k bluegrassu.
3: Well, you know, while my family does have roots in the Southeast United States,
1: i když má moje rodina kořeny na jihovýchodě Spojených států, už tam nežijeme několik generací a o bluegrassové hudbě jsem se dozvěděl jako většina lidí, posloucháním desek, čtením časopisů a návštěvami bluegrassových festivalů. Uslyšel jsem banjo a prostě jsem se musel naučit hrát jako ten chlapík a ukázalo se, že ten chlapík byl pravděpodobně nejlepší banjista všech dob, Earl Scruggs. Pro mé uši to bylo strašně přitažlivé. Úplně mě to pohltilo. Na zvuku banja je něco, co mě přitahuje. Je to jako luštění hádanky. Je to neuvěřitelně těžké, ale zároveň obohacující. Strašně rád hraju na banjo. Hraju bluegrass a potkávám všechny ty skvělé lidi, kteří s tím mají něco společného.

0: Country Radio.
1: Nick Hornbuckle hraje speciálním dvouprstým stylem, proto jsem ho poprosila, aby nám svoji hru trochu přiblížil.
2: I started playing when I was about 11 or 12 and I learned to play in the three finger style that
3: Když mi bylo asi 11, začal jsem hrát na banjo a naučil jsem se hrát třemi prsty, tak jako hrál Earl Scruggs, a touto technikou jsem hrál mnoho let. A někdy kolem roku 2000 jsem si začal všímat, že můj prostředníček na pravé ruce není úplně v pořádku. Čas plynul, až to dospělo do bodu, kdy mi to přišlo tak nápadné, že jsem měl pocit, že mám na výběr ze dvou možností. Jednou z nich bylo zavolat Johnovi a prostě mu říct, víš, opravdu rád s tebou hraju, ale už nemůžu být ve tvé kapele, protože mám pocit, že nehraju tak dobře, jak by si ty zasloužil. Nebo přijít na to, jak to obejít. Vyzkoušel jsem všechno možné. A jednoho dne jsem stál v obýváku a hrál jsem s Flatem a s Scruggsem skladbu Fireball Mail a z naprosté frustrace jsem zkusil zahrát přední rol, což je palec, ukazováček, prostředníček dvěma prsty. Palec, palec, ukazováček. A najednou to prostě vyšlo. A šlo mi to lépe než třemi prsty, což pro mě bylo opravdu překvapení. Chvíl jsem si na to zvykal, ale teď jsem vděčný, že se to stalo, protože mě to donutilo hledat řešení problému. A nakonec to vlastně definovalo můj styl.
1: My si samozřejmě teď pustíme na dokreslení písničku Flatta a Scruggse Fireball Mail.

0: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio. Posloucháte Country rádio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country rádiu posloucháte
1: Čapek Show.
2: Nick Hornbuckle hraje mnoho let s Johnem Reichmanem a jeho kapelou Jaybirds a toho se týkala i má další otázka. Jak jste se seznámili? Když jste u nás hráli, měla jsem pocit, že v kapele máte velmi harmonické vztahy a máte se opravdu rádi.
3: I met John in, I believe, 1996.
4: S Johnem jsem se seznámil v roce 1996. Tehdy jsem bydlel v Seattlu a hrál v místních bluegrassových kapelách. A jednou mě požádali, abych na poslední chvíli zaskočil na hudebním workshopu. Učil tam také jeden muž, který byl velmi tichý, ale bylo naprosto jasné, že je to někdo významný, podle toho, jak s ním zacházeli ostatní lektoři a personál. A já nevěděl, kdo to je. Jmenoval se John. A když začal hrát na mandolínu, řeknu vám, něco takového jsem do té doby ani nikdy potom neslyšel. John Reichman je prostě můj nejoblíbenější hudebník. Považuji se za velkého šťastlivce, že s ním mohu hrát už několik let. On je prostě opravdová hudební inspirace a skvělý člověk. A hraní v jeho kapele je úžasné. John, Trisha, Greg a já jsme byli v roce 2000 původními zakládajícími členy a všichni jsou opravdu nejen skvělí muzikanti, ale jsou to také velmi milí, inteligentní, slušní a upřímní lidé, díky čemuž je hraní opravdová radost. Vážím si jejich přátelství i jejich hudebního umění. Takže jsi to naprosto trefila. Všichni spolu skvěle vycházíme a já považuji za obrovské štěstí, že jsem členem kapely Jaybirds. I consider myself to be very fortunate to be in the Jaybirds.

0: Loni jsme kapelu Jaybirds hostili v Praze. Proto jsem se Nika samozřejmě zeptala, jak na koncert, atmosféru a celou pražskou návštěvu vzpomíná.
1: Mám na náš pobyt v Praze opravdu krásné vzpomínky. Je to nádherné město s úžasnou atmosférou, historií, architekturou i jídlem. Místo, kde jsme hráli, bylo úžasné. V sále byl skvělý zvuk. Všichni byli neuvěřitelně milí a vstřícní. Moc jsem si to užil a chtěl bych vám oběma poděkovat za to, že jste nás pozvali. Byl to opravdu bez pochyby vrchol naší kariéry. Hráli jsme třikrát a pokaždé bylo publikum velmi vnímavé. Bylo jasné, že se v bluegrassu vyznají a zdálo se, že mají Jaybirds opravdu rádi, což je skvělé.

0: Nick Hornbuckle pak pokračoval ve svém vyprávění o pražském koncertě.
1: After you had extended the invitation for us to come and play.
2: Mám ještě jednu osobní trochu legrační historku, protože poté, co jste nás pozvali, napsali jste nám e-mail, který v kostce říkal, víme, že cestování s hudebními nástroji může být náročné a tak vám jen chceme dát vědět, že tady máme kvalitní nástroje, které si můžete půjčit. A já jsem tehdy řekl, kde pak, určitě pojedu se svým benžem. Ale čím víc se blížil čas našeho odjezdu, tím víc mi to vrtalo hlavou. Můj kamarád Ned Luberaky hraje na čapek Top Tension. Tak jsem se zeptal, jestli by bylo možné si Top Tension půjčit. A když jsme dorazili do Prahy, Rostia tam pro mě měl dvě nádherná benča, abych si je vyzkoušel. A obě zněla skvěle. Řemeslné zpracování absolutně světové úrovně. Byl jsem ohromen. Chvíli jsme si povídali a pak mi Rostě ukázal další banjo. Byla to Alegoria. A přísahám, zahrál jsem jednu notu a pomyslel jsem si, tohle si nechám. To je opravdu skvělé banjo. Celý víkend jsem na něj hrál a náš kytarista Patrick Zauber, který je vynikající hráč na banjo, mi ho schválil. Stejně tak i Ron Block, který byl v Praze s kapelou Sudden Legacy. Tak jsem si řekl, že si to prostě nemůžu nechat ujít a nakonec jsem si to banjo odvezl domů a od té doby na něj hraju každý den. Je to opravdu, opravdu skvělý nástroj. A teď, když vidím, že Bela Fleck má svou vlastní verzi Alegorie nazvanou Belagoria, předpovídám, že budete mít docela napilno. Myslím, že značka čapek se lidem vryje do paměti jak v Americe, tak v Kanadě. A jsem opravdu rád, že mohu být jen v malé míře přispět k šíření dobrých zpráv o vašich banjech.
0: A my si toho moc vážíme a děkujeme za rozhovor.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Tak jako celý nejen hudební svět, i my jsme byli 25. srpna šokovaní zprávou, že nás opustila Dolly Parton. Žena, která se stala jednou z nejzářivějších hvězd amerického hudebního nebe, i když vzešla z těch nejchudších poměrů a vyrostla v jedné místnosti s rodiči a 11 sourozenci.
2: Nebyla jen zpěvačka, ale složila více než 3000 písní a své peníze nezištně rozdávala dětem, lidem postiženým různými katastrofami a znevýhodněným komunitám. Stala se tak ikonou, která spojovala všechny, kteří se s ní setkali nebo jí jen slyšeli zpívat nebo mluvit. Ještě pár dnů před svým nečekaným odchodem vydala novou píseň a v rozhovoru říkala, že je jí sice 80 let, ale je plná energie a chce toho ještě hodně dokázat. To se bohužel už nestane, ale její odkaz a písně tady s námi zůstanou.

0: Před 20 lety vyhlásila IBMA září měsícem bluegrassu, protože Bill Monroe, zakladatel tohoto žánru, se v tomto měsíci narodil i zemřel. Podle jeho kapely Bluegrass Boys získal bluegrass své jméno.
1: Bill Monroe namíchal dohromady old time Apalačských hor, afroamerický blues a gospel, americkou moderní taneční hudbu i rytmy jazzu a vytvořil tak nový zvuk. Každá bluegrassová kapela na světě čerpá inspiraci z hudebního odkazu Billa Monroea. A protože dnes vzpomínáme na Dolly Parton, našli jsme živou nahrávku Mule Skinner Blues, ve které si Dolly s otcem bluegrassu zaspívali spolu. Skinner, let it go!

0: Country Radio.
1: 28. září 2024 zemřel v 88 letech Kris Kristofferson.
2: Kris je pro nás především zpěvák country hitů, ale jeho kariéra byla mnohem bohatší. Vystudoval anglickou literaturu, kterou i vyučoval, byl dlouhá léta v armádě, kde sloužil mimo jiné jako pilot vrtulníku, byl úspěšným hercem a svou hudební kariéru začal jako skladatel písní, které zpívali třeba Johnny Cash nebo Janis Joplin.
1: I Kris Kristofferson nám dnes zaspívá duet s Dolly Parton.

0: 6. září 2012 získal Vince Gill svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a jeho duet s Dolly bude dnes poslední písničkou Čapek Show. A nemůže to být nic jiného než ikonická skladba Dolly Parton I Will Always Love You, kterou Dolly napsala v roce 1973 na rozloučenou se svým obchodním partnerem a mentorem Paulem Wegonerem.
1: Na další Čapek Show se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!
2: Everybody, it's Vince Gill. You're listening to Čapek Show.

tají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme v přírodě. Jsou tu další medvědi. Lidé z obce Stráňavy u Žiliny jezdí i na krátké vzdálenosti raději autem a po setmění raději vůbec nechodí ven. V okolí se totiž pohybuje údajně 9 medvědů a ti se přibližují přímo k domům a zahradám. K útoku medvěda na člověka došlo zatím jen jednou. Bylo to na začátku června. Medvěd zaútočil na běžce, který se zraněními skončil v nemocnici. Teď jedna pro houbaře. Zatímco loni se o hřibu Štíhlo třeném v našich lesích spekulovalo, během letošní sezony to vypadá, že už je jasno. Zmíněný hřib s vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. No a do Boskovic se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krásné dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Tady Country Radio. 8 hodin 6 a půl minuty.
1: Dobré ráno přeje Denisa a Vítek.
0: Ahoj všichni. Máme tradiční víkendový pokec. Jsme tady teda dneska netradičně ve dvou zase.
1: Ale skoro u nás už je to skoro tradice.
0: To je pravda. A čeho se týká, Deniso, ten víkendový pokec?
1: Víkendový pokec, já jsem včera poslouchala naše kolegy a ten víkendový pokec je fakt dost zajímavý. Jedná se o to, že jeden Čech, strašný sympaťák Aleš Svoboda, asi nejspíš s největší pravděpodobností poletí do vesmíru. A my máme vlastně všichni, celý národ máme za úkol vymyslet, jaký předmět by si sebou mohl vzít, který by reprezentoval naši malou krásnou republiku.
0: A jedním z těch předmětů, o kterém se hovoří, je třeba ježek v kleci.
1: Ježek v kleci. Vítku, složil jsi ho někdy?
0: Já znám tak maximálně, jsem přes jídlo, tak mě zajímá ježek v peci, tak jako maximálně.
1: No, já musím říct, že já ne. Já na to jsem totální antitalent. Ani Rubikovku nebo něco takového. Složil jsi někdy Rubikovku?
0: No jasně. A máš doma ježka v kleci?
1: Měla jsem ho, někde jsem ho ztratila. A včera jsem poslouchala Toníka. A oni tam tvrdili, že ježek v kleci je příliš, že má ty ostny příliš ostrý a že by to vlastně do vesmíru nešlo. A za mě teda, my jsme měli ježka v kleci, který měl ty ostny trošičku zaoblený.
0: Byl takže nějaká dětská verze.
1: Asi jo, takže my doporučujeme tedy dětskou verzi.
0: Dobře, a teďka bych doporučil, že si něco pustíme a vy posluchači budete mít šanci, když uslyšíte znělku výzvu na telefon, tak nám zavolat a popovídat si s náma na to téma, co by Češi měli poslat do vesmíru spolu se svým druhým kosmonautem.
1: No a my si budeme hrát krásnou muziku, třeba Malina Brothers nebo Dwight Yoakam, Johnny Cash anebo Marcias a Zuzana Michnová. Tu mám ráda s Louisem.
0: Tak honem tam s nima. Příjemný poslech.
1: Příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a my už tady máme první volající a tou je, haló, haló, kdo pak se nám dovolal?
2: Haló, tady tramvajka Věra, zdravím vás oba a zdravím všechny posluchače, kteří už jsou vzhůru. Já už od 4 hodin.
1: Ty jsi statečná teda.
3: Ježiši Kriste, to není možný. Já od 5. Věrko, my máme téma tohoto víkendu, co by měli Češi poslat do vesmíru spolu s kosmonautem Alešem Svobodou. Tak máš nějaký nápad?
2: No, mě napadly dvě věci. Já jsem si koupila v Kauflandu model autíčka MBčka. Je to Škoda 100, Škoda 1000 vlastně.
1: Škoda 1000.
2: Je to kovový model, má otvírací přední dvířka, 11,5 cm dlouhý a Škodovka má ve světě vynikající jméno a auta byly perfektní a jezdí dodnes. Není to tak jako ty dnešní. A nebo potom druhá možnost, foukací harmoniku, aby si v tak dalekém jako prostoru od země připomněli písničky, které tady poslouchají a mají rádi.
1: No tak to je taky hezký nápad.
3: Obojí je pěkný, jak se na to přišla, to je dobrý.
2: No, je to obojí. Malý, nezabere to moc místa, nemá to ostrý hrany a prostě je to věc, která je Česku vlastní. Hlavně to MBčko.
1: To je pravda, no. A Věru, sekneš to tam na ty webové stránky, kam se to píše, nebo to tam máme dát my za tebe?
2: Dejte to tam vy, prosím
3: tak tě. Já si to píšu, MBčko. Kolik jste říkali to číslo toho MBčka?
1: Tisíc.
3: Tisícovka,
1: tisíc malých bolestí, no. Škoda 1000 MB.
3: Aha.
1: To bylo první auto z České republiky.
3: Který jsi měl?
1: Ne, ale mělo motor vzadu, nahoře, nazad, jak to byl v 60. letech trend takovej.
2: Ano.
3: Vítek se v autech vyzná, já ne.
2: To bylo 45 tisíc, úplně nový.
3: Tenkrát, to bylo spousta peněz.
1: To spousta peněz
2: ale
1: je dneska.
2: Ale dneska si člověk na auto neušetří, protože to jde do mega.
3: To je pravda.
1: No, ale jsou i levnější auta. A to tady nebudem nikomu dělat reklamu.
2: Ale za co stojí, to už je druhá stránka věci.
1: Ale Věro, je ten tip s tím modelem toho autíčka, s tou harmonikou je skvělej, my ti za něj moc děkujeme. A máme tady Johnnyho Cashe, Personal Jesus. Nechceš to někomu poslat?
2: Perfektní. Takže především vám do rádia, protože jste nejlepší rádio ve vesmíru. Potom všem, kterými se známe jako po Country rádiu, pochopitelně i zaměstnancům, no a i těm, kdo nemá, kdo dá co hrát, tak ať mají radost z života, že jednou jim někdo taky nechává hrát.
1: Ale Věrko, my hrajeme všem vždycky, protože posluchači a Country Radio, my jsme jedna velká parta, jedna velká rodina, takže když je někdo s náma, tak nemůže nikdy být s náma.
2: No, občas se tam objeví takovej srdcerybnej, že zahrajte tohleto, protože mi nemá kdo dát zahrát.
1: A tak to je taková momentální slabost, protože všichni, kdo poslouchají, vědí, že my jsme tady právě pro ně.
2: A ze všema.
3: Tak moc krát děkujeme, měj se moc krásně.
2: Děkuju,
3: a my pouštíme Johnnyho Cashe.
1: Ahoj.
2: Děkuju, ahoj. Počkej vysílání, ahoj.

0: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečnej chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak Phantom 305, tomu se určitě jezdilo dobře a my se podíváme, jak se jezdí u nás. Začneme hromadnou dopravou v Praze. Vězte, že dneska do 8. večerní je přerušen provoz tramvají v úseku Albertov Otakarova, a to sice pouze v tomto směru. Týká se to linek 2, 7, 18, 24, 19. Další záležitost, to je pozitivní, od soboty jezdí linky 9, 11 a 31 až na konečnou spojovací. A jedno omezení tady mám, do 10. října je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Olšanské náměstí nákladové nádraží Žižkov, protože se tam napojuje nová tramvajová trať, týká se to linek 9, 26 a 5. Linka 34 je zrušena. Když se podíváme na silnice, tak máme nehodu na silnici číslo 69 u Zlína. A je tam srážka osobního automobilu se Srnou, je to kousek od pálenice Kalenda, jak se napojuje Chraštěnšovská z ulice. Další nehoda, ulice 2. května ve Studence, okres Nový Jičín, je tam osobní automobil, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Nehoda na silnici číslo 9 u obce Svor v okrese Česká Lípa, je to na tom kruhovém objezdu, tam vyjelo osobní automobil ze silnice. Pozor na D1, kilometr 199,5 ve směru na Prahu, to je u Brna, je tam překážka havárie, která brání skoro v celé šíři vozovky, takže pozor, je to kousek od křížení s D2. Další nehodu máme na D3, kilometr 99, ve směru na Prahu, tam najelo vozidlo do svodidel. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Čech Vandráků, Můza, Žalman a spol. To je taková nádhera, ta se dá poslouchat pořád, Vítku.
1: Ano, já to teda nemůžu zpívat na rozdíl od tebe.
0: Ale můžeš.
1: Protože když to zpívám já, tak nikdo nepozná, co to je za skladbu.
0: To není pravda. Já jsem tě náhodou slyšela zpívat a zpíváš velmi hezky.
1: Jsi milosrdná.
0: Dneska máme 13. září, je neděle, je něco málo po půl deváté. No a také svátek slaví Lubor. Znáš nějakého Lubora?
1: Určitě.
0: Určitě.
1: Určitě.
0: Tak výborně. Tak já třeba vím, že nositelem jména byl třeba Lubor Niederle, který působil také pod pseudonymem Lubor Novotný, a to byl zakladatel moderní archeologie u nás.
1: Mm-hmm. Já znám Lubora Čupku, ten se mnou byl na vojně. Aha. Ale od té doby jsem ho neviděl.
0: A toho nikdo jiný nezná.
1: Asi ho, ale tak jako.
0: No a já si třeba nemůžu nevzpomenout na naprosto skvělého herce, kterého jsem milovala ve filmu Duhová kulička, a tím byl Lubor Tokoš. Pamatuješ na něj?
1: Pamatuju.
0: To byl takový kouzelný děl.
1: Já už jsem tak starý, že pamatuju, když Mrtvý moře bylo jenom nemocný.
0: Já dneska nemůžu vysílat, protože se musím pořád smát. No nicméně, Lubor je staročeské mužské křestní jméno a původ jména je spojen se staroslovanským jménem Lub nebo Ljub, které se překládá jako libý, líbivý, hezký nebo příjemný, Vítku. To je hezký,
1: to je hezký, no.
0: A kromě toho, my totiž ještě, kromě toho, že oslavujeme Lubora, dnes se slaví také Mezinárodní den čokolády.
1: No to bude velký, to bude velký. No.
0: A když se řekne čokoláda, tak mi řekni, kterou ty máš nejradši.
1: Mléčná, oříšky, ale hodně, žádný rozemletý, ale hodně. Pěkně velký kusy.
0: Takový ty velký ořechy, jak vystupují z toho.
1: To mám rád.
0: Tak já teďka ujíždím na hořký čokoládě a mám ráda, když je v ní třeba souvní kousky pomeranče nebo mandliče.
1: Hořká s pomerančema, to ještě jakž takž dám, ale já jsem na sebe velmi opatrný a musím jí mléčnou. Já
0: musíš jí hodně sladkou.
1: Tak, přesně. No. Tak. A když je bílá, tak mi taky nevadí.
0: Věděl jsi, že historie čokolády sahá víc než 3000 let zpět k civilizacím Májů a Aztéků?
1: To jsem nevěděl.
0: No vidíš, oni pěstovali kakaové boby a považovali čokoládu za pokrm bohů a magický nápoj. No a slovo čokoláda pochází

0: astéckého výrazu xocatl a označuje hořký nápoj z kakaových bobů.
1: To je hezký. A tak jediný, co bychom teďka mohli říct, milí posluchači, jestli máte nedělní ranní pohodindu, tak si dejte ke kávičce nebo k čajíčku nebo takhle něco čokoládového a oslavte to s náma.
0: A nebo vy, kteří nepijete kávu jako já, tak si dejte horkou čokoládu. To je taky výborné.
1: Taky dobrota.
0: A my si dáme, Jitku Vrbovou a pak Pavla Primera.
1: Tak jdeme na to.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to tak, vy posloucháte Country Rádio a Víkendový pokec a my už někoho máme zase na telefonu. Halo, holo, kdo je tam?
2: Pošťák Honza, ahoj.
1: Ahoj. Tak povídej, jaký máš nápad?
3: Na to, co bychom poslali do vesmíru.
2: Já mám nápad ten, že bychom tam mohli poslat model T3 anebo KT8D5.
1: Počkej.
2: Případně ještě T6.
1: Pošťáku Honzo, mluvíš taky s dámou a dáma vůbec netuší, o čem mluvíš. Co to je?
2: Typy tramvají.
3: Jo, takhle.
2: Já jsem 39 let řídil tramvaj, z toho 28 let v Praze.
3: No tak to
1: je
3: hezký.
1: A nám volala tramvajka Věrka před chviličkou.
3: Tak ty jsi konkurence.
2: Ano, já ji znám velmi dobře.
3: Ty znáš tramvajku, aha.
2: No jistě. My jsme se potkávali na tratích.
3: No tak to je hezký. Prosím tě, Honzo, a tak ty můžeš nám nějak popsat pro ty, co to neznají, jak ty typy tramvají vypadají teda?
2: No, T3, to je ta nejstarší, kulatá, vysoká, 3 schody dovnitř.
3: Ano.
2: A KT8D5, to je 3-článková, obousměrná, může jezdit na obě strany.
3: To je nějaká novější teda,
2: na obou stranách.
3: Ano.
2: To je dlouhá, to je přes 30 metrů.
3: No, to je hezký, no. No tak jo, a no, prosím tě. No,
2: a ta T6, ta je taky vysoká, má vyklápěcí dveře, ta už nejezdí, ta už je jenom v muzeu.
3: Aha.
1: A otázka je, jak velký jsou ty modely.
3: A kde se to prodává?
1: Tam jsou nějaké podmínky k tomu.
2: Modely můžeš naprosto v pohodě sehnat ve Střešovicích muzeu. Tramvajovým.
3: Jasně, no.
2: Vřele doporučuji všem se tam podívat.
3: Jo.
1: Tak jo.
3: Takže Praha 6, Střešovice, vozovna, tam je muzeum, jo, na tramvaje?
2: Na Patočkový. Jo, je to přímo to vozovna, Střešovice, zastávka.
3: Ano, dobře. Na jak dlouho to je navštěva, jednička, prosím tě? Jak dlouho to trvá, to prohlídnout to muzeum? Je to třeba na hodinu nebo na půl dne? Jak je to velká?
2: No, když se to... Je to 5 kolejí v hale. Mimochodem, ta vozovna je památkově chráněná.
1: Aha.
3: No tak to je dobrý.
2: Patří magistrátu, který bezplatně propůjčil muzeu tramvajovýmu. Uh-huh. Mají tam i autobusy. Nejstarší je, nedávno ho dodělali, Praga RN.
3: Tak to
2: autobus.
3: Je hezký. Tak to je hezký.
2: Takže
3: když dneska nebudete mít někdo, co dělat a jste z Prahy, nemá být hezky, tak určitě vyrazte do Střešovic, do vozovny, tam je krásný muzeum. Říkám to dobře, Honzo, že jo?
2: Ano,
3: a ještě dodám.
2: Mají tam i vagon metra,
3: no,
2: mají tam i trolejbus Tatra 600, který jezdil v Praze.
3: Aha.
2: Všecko krásně zrenovovaný a všecko má policejní zkoušky, okamžitě to může do ulic.
3: Tak to je super. Hele, Honzíku, tak my ti děkujeme, hlavně za ten tip, teda, co by měli Češi poslat do vesmíru. Ty bys to mohl na ty stránky klidně vyplnit. Víš, co to je za stránky?
2: Radši to tam dejte sami.
3: Tak to tam dáme. Hele, a máme,
2: já teďka sedím v autě.
3: Máme připravenýho Honzu, vyčítila to tenkrát v 68.
1: No, jenom pro tebe.
2: Ještě bych poprosil, ať si tramvajka Věrka napíše moje telefonní číslo a zavolá mi. Dlouho jsem ji neslyšel.
1: Tak jo, tak posloucháme.
3: Tak říkej, tramvajko Věrko, poslouchej. Honza říká svoje číslo, abys mu mohla zavolat.
2: Tak pošťák Honza ti schazuje, zavolej na 775 768 157 asi tak za půl hodiny. Děkuju, tramvajko.
1: Takže my taky děkujeme. Vám teďka trošku.
2: A vám děkuju taky moc.
3: A komu pošlem toho Honzu vyčítala?
2: Jo, děkuju moc, naschle.
3: Ahoj.
2: A všem posluchačům, pro všechny posluchače, Honzu vyčítala.
3: Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Tantry počasí.
1: Jak dneska bude, když jsem jela dneska do rádia, už začalo trošičku pršet a zjistilo se, že je vlastně zataženo téměř všude. Převládne zataženo a během dne se přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16, no a tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, přes den místy mírný západní 2 až 5 metrů za sekundu. Naprší toho málo, což je škoda, protože vody je málo, no a tlak dneska bude lehce klesat a večer by se to mělo zastavit. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. No a východ slunce byl dneska v 6 hodin a 34 minut a sluníčko nám zapadne v 19 hodin a 20 minut.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Dávejte si pozor, v blízkosti Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na Facebooku vydalo varování. Lidé by měli být opatrní a například nepouštět psy na volno. Medvěd se v regionu objevil také před 2 roky. Levných balíčků do Evropské unie z Číny po zavedení cla ubylo. U nás jejich počet klesl během jediného měsíce o více než 50%. Neznamená to úplný konec zboží z Temu a podobných e-shopů. Asijští obchodníci se totiž začali přesouvat do evropských skladů. Sucho a vysoké teploty zasáhly jak chmelnice, tak i vinice. Chmelaři očekávají o 1/3 nižší sklizeň. Vinaři hlásí pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly jsou poměrně velké. Na jižní Moravě hrozny počasí poškodilo, na Kroštejně se čeká poměrně dobrá úroda. Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak uragan, jako uragan. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: dík, že s mým pár přátel mít dospíval Pavel Bobek.
1: V 9 hodin 7,5 minuty, v neděli 13. září, kdy posloucháte nedělní dopolední vysílání Country Rádia, kde vás ze studia zdraví Vítek a
0: Denisa. No a my máme téma dneska, celý tento víkend máme vlastně společné téma a to je, co by měli Češi poslat do vesmíru spolu s naším kosmonautem Alešem Svobodou, který příští rok s největší pravděpodobností se vyšplhá na orbitální stanici ISS. To jsem se dočetla.
1: Ty jsi velmi šikovná, že umíš takhle pěkně číst.
0: Tak my jsme tady měli nějaký tipy. Tramvajačka Věrka nám řekla, že by sebou vzala škodovku.
1: MBčko, no.
0: MBčko. Pak tady byly nějaký modely tramvají. Včera jsem poslouchala, že někdo navrhoval Švejka, postavičku Švejka s pivem. Mm-hmm. To mi taky přijde pěkný. Máš nějaký nápad?
1: No, my jsme se včera o tom bavili s Bezim v autě, když jsme jeli na Asonanci na 35 let Country Rádia na Konopiště.
0: Jaký to bylo? To si řekneme taky potom.
1: To si řekneme potom.
0: To vyprávíš.
1: A s Bezim jsme se shodli na tom, že nejtypičtější pro nás Čechy je pivo.
0: Jednoznačně.
1: Jo, samozřejmě pípa je poměrně velká a velký sud taky, ale takovej malej ten 5-litrový nebo 3-litrový soudek, co se prodává, tak si myslím za prvé, že by to bylo pro nás velmi symbolický a navíc by si to tam pan Svoboda užil tak ještě, že jo, to pivo.
0: No a ono to má mít nějaký rozměry určitě, to jsem ještě nedočetla, tak já to zjistím.
1: Tak to by schoval pod tričko třeba.
0: Jo, takhle. Takže máme sud piva.
1: Ne, soudeček jenom, jako no. Víš, tak je, co se z toho to rovnou to dá pít. Tak
0: já
1: jako,
0: vím, jaký.
1: No, tak tohle to si pivo, myslím, kdyby tam byl Pilsner Urquell na orbitální stanici, že by si to i ta
0: to
1: značka zasloužila.
0: Reklama.
1: No, tak. Čili tolik za mě tedy.
0: Já a jsem přemýšlela, co by měl vzít, tady nám psala jedna paní milá, že by sebou měl vzít naši vlajku státní.
1: Taky,
0: a být
1: no.
0: Hrdý, že je Čech. Hmm. Tak a to asi... Já si myslím, že ji stejně bude mít někde. Hmm. Že
1: tak. A Hanka z Hradce Králové nám taky psala, podívej se tam do těch mailů, prosím tě, to bylo velmi hezký.
0: To nevím, kde je.
1: Jinak, tak to najdeš, tak.
0: To najdu.
1: Už to máš, nemáš?
0: Ano, ano, já bych poslala do vesmíru vítěze ankety Kniha mého srdce Saturnina. Je skvělá a myslím, že by nás důstojně reprezentovala.
1: To si myslím, že je taky dobrý ten.
0: Dobrý nápad, no, proč ne?
1: A já mám teďka ještě lepší nápad, my si něco zahrajem, co ty na to?
0: Tak jo, já vím, že teď se bude hrát krásná písnička Zaprášené diamanty a bude zpívat Roman Horký.
1: Tak si připravte prachovky a jdeme na to.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to tak, posloucháte Country Rádio a dneska se věnujeme tématu velmi krásnému, co by měli Češi poslat do vesmíru spolu s naším kosmonautem. No a my máme na telefonu už Belu.
2: Halo, halo, dobrý den.
3: Hezké dobré ráno, nebo spíš dopoledne.
1: Už dopoledne. Děkujeme.
3: Pro někoho třeba ráno, třeba někdo vstává teprve.
1: To je pravda. To je šťastlivec takovej člověk, že jo?
3: Je.
2: Dneska jsme to nebyli my teda.
1: Ani náhodou. Tak Velo, jaký máte nápad, co by se dalo poslat do vesmíru, co by nás reprezentovalo?
3: To, já jsem si vás ráno pustila, když jsem vstala, tak jsem trošičku to téma poslouchala.
1: Ano.
3: A tak jako říkalo se kdysi, že bychom tam měli poslat krtečka, jo, že je to takové to.
2: A ten už tam byl, tady, ale ne?
3: No byl, tak no. A já, no právě, a jak já vás tady tak poslouchám, tak jsem si říkala, že by nebylo špatné tam s tím kosmonautem poslat nějaký country zpěvník.
1: Hezky.
2: Dobrý nápad, pozor.
3: Protože ty zpěvníky, když už je nejhůř, tak nevím, jak vám a všem okolo, ale mě ty country písničky nebo ty písničky folkové, když mi bylo i nejhůř, i nejlíp, vždycky udělali radost a pomohli.
2: No.
3: A teď to myslím fakt upřímně.
2: Jedině škoda, že si tam pan Svoboda nebude moct sebou vzít nějaký hudební nástroj, třeba aspoň basu, aby si k tomu mohl zabrnkat. Ale
3: foukačku by mohl, ne?
1: Foukačku to zase nebude moct zpívat, když bude foukat do harmoniky.
3: No,
1: to se
3: pravda.
1: Vylučuje.
2: Buhlíčím by foukal, abych mohl zpívat.
3: To je skutečné.
1: Nápad je to krásný, my moc krát děkujeme. A teď jenom se zeptám, budeme mít tady písničku od Martyho Stewarta. Komu byste ji chtěla poslat, jestli někdo takovej je?
3: No já jsem o tom ani nepřemýšlela. Já už, když jsem vás začala dneska poslouchat, tak bych to chtěla poslat všem Maruškám, který měli včera svátek. A já mám jednu teda moc dobrou kamarádku, Máju. Ona vás určitě neposlouchá, ale podvědomě si myslím, že jí udělá radost.
1: Tak jo.
3: Protože ona je naladěná na stejnou notu country, tak jak já, takže určitě jí každá písnička udělá radost.
2: Hele, a já potom vás poprosím, až k ní někdy pojete na návštěvu, jo, tak jí pustíte rádio a přeladíte jí ho na country.
1: Přesně
2: a příště,
1: tak.
2: Až jí takhle necháte zahrát, tak to uslyší.
3: No to je pravda, a ona je taková trošičku svérázná, ona je taková trošičku svá, tak já nevím, jestli mi, ale zkusit to můžu.
1: Přesně tak, za to nic
2: tak
1: nedá.
2: Jí řeknete, ať to přeladí sama a je to.
3: Tak přesně tak.
1: Tak moc krát děkujeme, mějte se moc krásně, děkujeme za tip.
3: A vám hezký zbytek dne.
2: Děkujeme,
3: naschle, ahoj. A samozřejmě i vám, ahoj.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se společně na dopravu a tentokrát to bude Brno. Už od včerejška tam mají omezení a to se týká linek 1, 10, 67, N90, N91, N92 a N93. No a v podstatě ty linky pojedou mezi Moravským náměstím a Malinovským náměstím a hlavním nádražím odklonem. Tak to je z Brna a my se spolu podíváme na dopravní nehody, jestli se nám něco přibylo. Ono v neděli dopoledne bývá docela klidno, tak se na to společně mrkneme. A je to tady, není toho moc, ale je to nepříjemné. V Praze na Opatově se srazila dvě osobní auta v ulici Čilská, no a ještě jedna nehoda je na Petřinách. Tam havarovala osobní auto se sanitkou přímo u ústřední vojenské nemocnice. Tak dávejte na sebe pozor, lidi, jezděte opatrně.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Stále posloucháte víkendový pokec na téma, co bychom měli poslat do vesmíru společně s Alešem Svobodou. No a my ale teďka malilinko odbočíme, protože já jsem slíbila, že trošičku vyspovídám Vítka. Jaký to včera bylo na té asonanci, tak povídej, začalo to v 16 hodin. Já jsem poslouchala vlastně celý den, celý dopoledne, protože jsem měla okna, tak jsem poslouchala Country Radio doma. A vlastně neustále byly různý telefonáty s Bohouškem, jak to tam vypadá, jak se to připravuje. Ale pak už jsem vlastně nevěděla, jak to celý dopadlo. A ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl, no, my jsme si telefonovali i s Jitkou. Musím říct, že to je teda akce, která se Petrovi Bohuslavovi a asonanci velmi, velmi povedla.
0: Zaprvé, gratulujeme.
1: Zaprvé to bylo ve velmi příjemném prostředí. Kluci měli obrovskou kliku, že jim vyšlo počasí, protože bylo kolem 20, čili ani horko, ani zima. Takový dobrý. Zahájila to skupina Isara. To bylo krásný. Mezitím tam hrála dudácká kapela.
0: Ano.
1: Potom přišla Marien kapela. Ty to teda rozbourali úplně. Jo. Pak zas byla dudácká kapela. No a pak grand final, teda přišli byla hvězdy. Asonance. Bylo to krásný. Byli vtipný v těch vstupech. Hrali všechny ty fláky a tak dále. Co teda jsme se shodli s Bezim, ten tam byl se mnou, říká, že trošku některé ty texty těch jejich balad a písní jsou takový jako smutnější.
0: To je pravda.
1: A že to tuhle počítal, když se odečtou všechny živelní pohromy a války, tak to vychází asi tak 3,7 mrtvýho na jednu písničku. Jo. Takže to, ale prostě to k asonanci patří. Já jsem se dokonce ptal i Petra, protože Petr letos slavil 60, nebo já říkám Petr, on je Petr Bohuslav, ale my mu všichni říkáme Bohouši tady. Jo. Tak letos slavil 60. A asonance slavila 50, tak mě zajímalo v 10 letech, co si myslel o asonanci. A on mi řekl, že vůbec nic.
0: Že si nic nemyslel.
1: A že na asonanci přišel vlastně až v počátcích Country Rádia, kdy uváděl folkový pořád. A slyšel tam tu muziku, tak se mu to zalíbilo a měl šanci, že se k ním dostal. Jinak je tam padla taky taková historka, že vlastně první velký CDčko, který asonance natočila, tak vlastně bylo na magnetofonové kazetě. A protože ve studiu byly jenom 2 gramofony, tak ta kazeta se na tom gramofonu velmi špatně přehrává, takže vlastně se nehrála ta kazeta, ale potom se to nějak jako dorovnalo. Asonance v podstatě je, řeknu, platným členem našeho playlistu a posluchači si velmi často přejí. Čili sečteno potrženo, včerejší akce byla skvělá.
0: Ty si neřekl vůbec, kolik tam bylo lidí?
1: Bambilion, to se nedalo spočítat. My vlci počítáme do 3, 1, 3, ale tam bylo daleko víc a já si myslím, že to byla jako 1000 minimálně.
0: Takže tam se vlastně oslavovalo teda asonance, ale taky
1: 35 let folku na Country Radio.
0: Přesně tak.
1: A my jsme tam prodávali hrnečky, trička, pulitry, všechno.

0: jste.
1: No jasně.
0: No tak paráda. Za mě velká gratulace Asonanci Country Radio. Jsme gratulovali několikrát, no a my si teďka zahrajeme krásnou písničku a pošleme ji Petrovi za to, že uspořádal tenhle ten krásný koncert a že jste u toho mohli být. Já teda ne, ale třeba příště.
1: Budeme se těšit všichni.
0: Ahoj.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dozněla nádherná písnička, zpívali The Judds, Why Not Me, to je jedna z nejkrásnějších písní, který kdy tyhle ty dvě děvčata naspívala. A my máme dalšího volajícího a tentokrát je to Pedro až z Blavy. Ahoj Pedro.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tak prosím tě, co bys nám doporučil, co bychom měli poslat do vesmíru s naším druhým kosmonautem?
2: No, včera jsem poslouchal a velice se mi líbilo, co navrhol Olin. Uhum. A Olin navrhl, aby se tam vzala flaška slivovice a aby on jim, když tam přijede, tak jim všetkým ponalejval, ať si chlupnou té slivovičky.
3: A hlavně slivovice, kudy teče, tudy léčí, že jo?
2: Ano, jasně.
3: A když tě třeba bolí záda, tak se dá i namazat?
2: Dá.
3: A když potřebuješ něco vydezinfikovat, tak to poleješ a umyješ to tím, že jo? Takže to by v podstatě
1: bylo... univerzální záležitost.
3: Ano, ano, ano.
1: A máš nějaký svůj typ?
2: Je to všelék je to.
1: Pedro, a máš ty nějaký svůj typ? Tohle to byl teda typ Olina, ale co ty bys...
2: No já jsem hned myslel taky na slivovici.
1: Taky jo, máte to stejně, tak to jo, tak to jo. Dobrý nápad.
3: Jo, jo, jo, a prosím tě, teď tady máme Valdemara Matušku a Supy, tak komu to pošlem od tebe?
2: No, jsem tady s Hubeňourem, tak Hubeňourovi.
1: Tak Hubeňour.
3: A Hubeňour je co? To je manželka, nebo pes, nebo kamarád?
2: Ne, je to můj kámo.
3: Kámoš, kámo. Tak zdravíme Hubeňoura.
2: Takže
1: posíláme do Blavy Supy Valdemara Matušku. Měj se moc hezky, ahoj a děkujeme za zavolání.
2: Ahoj, ahojte. Čau.

0: Country počasí.
1: Je to tak, mrkneme se společně, jaké je dneska počasí. Už v tuhle chvíli je oblačno až zataženo a na většině území déšť, na který určitě všichni čekáme, protože porostou ještě víc houby, než rostou. Maximální denní teploty nejvyšší budou 18 až 22, na západě a severu Čech kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Vane mírný západní vítr. No a tlaková tendence je mírný pokles, večer by měl být setrvalý stav, rozptylové podmínky jsou dobré a večer budou trošičku nepříznivé. A ještě mám pro vás jednu pranostiku, bouřky v září, na jaře mnoho sněhu.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den. S koncem léta a příchodem prvních chladných a deštivých dnů začíná nejoblíbenější venkovní aktivita. A to je houbaření. Lesy se plní lidmi a sociální sítě fotografiemi plných košíků. Podle odborníků bude hub stále více. Nejvíc porostou houby pravděpodobně koncem října. Čistá minimální mzda loni nestačila ani na základní potřeby a bydlení v nájmu. Musela být podle velikosti bydliště o 7 až 24% vyšší. To znamená asi o 1250 až 4280 korun. Jenom dodám, že minimální hrubá mzda byla loni 20 800 korun. Místo chrtů atleti. Vysvětlení má Honza Navrátil.
2: Hlavní město už vybralo firmu, která se pustí do přestavby bývalého motolského chrtího závodiště, ze kterého vznikne atletický stadion. Vítěz tendru zpracuje projektovou dokumentaci a přestavbu provede za 85,12 milionu korun a přestavbu provede za více než 85 milionů korun. Práce potrvají 18 měsíců a nový stadion by se měl otevírat v roce 2028. Areál v Plzeňské ulici nabídne 400-metrový okruh s 8 drahami. Honza Navrátil, Praha.
1: Víkendové zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tenhle krásný hlas patřil Vráťovi Vyskočilovi z Texmenů. To byla nádhera, viď, Vítku, Balčík na rozloučenou.
1: No, my jiný písničky v neděli dopoledne a i jindy na Country Rádiu než samý krásný nehrajeme.
0: To je velká pravda. No a my jsme se přehoupli přes 10. hodinu a vy posloucháte stále dopolední vysílání Country Rádia s Vítkem a Denisou. Tentokrát na téma, co by měli poslat Češi do vesmíru spolu s naším kosmonautem, astronautem Alešem Svobodou.
1: No a co bys, Deniso, poslala ty, prosím tě?
0: No, to je otázka právě, co bych tak poslala. Já mám pocit, že je to strašně těžký vybrat, protože každý, kdo bydlí v České republice, bydlí třeba v jiném regionu, tak každý ten region má nějaký symbol, který by si zasloužil, aby do toho kosmu letěl. Že? Ten krteček, to byl strašně krásný nápad. Možná napsal mi jeden můj známý, že Hurvínka.
1: Taky dobrý.
0: Není špatný, ale už to není to takový jako originální nápad, když už tam byl krteček, takže by i Hurvínek.
1: No a ten Hurvínek, jak je dřevěný, tak by asi chrastil při tom letu, že jo?
0: No a aby nebyl ostrej, že jo? No, taky, no. Aby byl dobře
1: jako vyřezali. Jakože Hurvínek byl ostrej, jo? Abych řekl, že Špejbl byl ostrejší teda.
0: On by, no to je pravda, to je fakt. Takže já se stotožňuji trošku s tím ježkem v kleci, protože si myslím, že se tím astronauti fakt zabaví.
1: To je pravda.
0: Jo, že
1: nesmějí teda cholerici jako já, protože já bych to vohnul
0: no
1: a vyndal.
0: Ne, ale cholerici, rozumíš, že oni budou prostě na nějaký orbitální stanici, umí si to vůbec představit, co tam jedí, co tam dělají, teď jsou v tom uzavřeném prostoru. Já, která nevejde málem ani do obchoďáku, nejezdím metrem, protože když jsem někde v uzavřeném prostoru, tak já to prostě nesnesu, tak představa, že oni jsou tak neskutečně stateční a ještě tam budou takovou dobu, tak se nějak zabavit ten mozek, aby nemysleli na to, že jim tam není dobře třeba, jo. Tak to je dobrý. Takže nějakou možná logickou hru, něco, co je zabaví, ale není to úplně jako český. To znamená, ježek v kleci mi přijde úplně ideální.
1: To je hezký. No a vy, posluchači, máte šanci nám zavolat, až uslyšíte výzvu na 210 323 333. Jaký je váš názor, co by mělo jít?
0: A vy ale můžete taky psát SMSky na 720 00 11 11 anebo na e-mail studio@countryradio.cz.
1: No a my hrajeme. Zas jak dřív. Příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak my máme víkendový pokec, bavíme se na téma, co by měli Češi poslat do vesmíru spolu se svým druhým kosmonautem. Kdo pak se nám dovolal?
2: Já všichni moc zdravím, to je Magda.
3: Dobrý den. Magdo. Odkud jste se dovolala, odkud nám voláte?
2: No, já bydlím kousek za Slaným.
3: Tak to krásný. Prší u vás? Jen tak kontrolně. Prší.
2: Vlkama, jo.
1: Hele, a když jste za Slaným, je někdy sladký? Jako město nebo vesnice, nevíte to?
2: Jo, tak když tam dojdete do cukrárny, tak určitě je sladký.
1: Tak co byste poslala do vesmíru s naším kosmonautem?
2: No, tak já se nad tím přemýšlám. Myslím, že by to bylo asi jako takový jako nejpohodovější, když se v sebou vezme nějaký country písničky a nějakou knížku pěknou, nebo několik knih.
1: Aha, tak musím teda přiznat, že váš názor sdílí i spousta ostatních posluchačů, protože my jsme tady měli country zpěvník, nějaký noty, knížky, Saturnina a tak, takže určitě na tom něco bude. Víte, kde se to dá vyplnit, co byste tam doporučovala?
2: No to nevím.
1: Tak Deniso, řekni.
3: No jasně, cestadovesmíru.cz.
1: To jsou webové stránky, dovíte. A tam můžete poslat svůj tip.
3: A třeba vyhrajete. Něco krásného. Tak my moc krát děkujeme za zavolání a my teď budeme hrát krásnou písničku, kterou zpívá Štěpán Kozub. Jmenuje se Někdy se bojím. Já se taky někdy bojím. Každý se někdy bojí. Tak komu byste ji mohla věnovat?
2: Já bych ji ráda věnovala mý kamarádce, hodně dobrý kamarádce, Jitce Olejníkový na Suchdol.
3: Tak na Suchdol posíláme.
1: Tak zdravíme Jitku.
3: Štěpána Kozuba, mějte se moc hezky, děkujeme vám za zavolání.
2: Určitě doufám, že poslouchá, protože kdykoliv tam přijedu, tak jí hraje country.
1: Tak to je hezký. Fajn.
3: Tak jo, nashledanou, mějte se hezky, ahoj. Nashle.
2: Děkuju, nashledanou.
4: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kole. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím.

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil.

odpoledne skončila bitva, přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: No a drazí naši, teď je nejvyšší čas se podívat, jak to jezdí. V Ostravě hromadná doprava. Do středy 16. září kvůli rekonstrukci pevné jízdní dráhy na ulici Vítkovické je změněna trasa tramvajových linek 1, 2, 13 a 10. Rovněž do 31. října nám nepojede kvůli rekonstrukci podjezdu železniční trati na ulici Hlučínské tramvajové linky 8 a 14 po své normální trase a pojedou jinudy, takže v Ostravě pozor. Na silnicích máme nehodu ulice Soběslavská, Tábor. Boře, dva osobáky bez zranění, je to jak je ten kruhový objezd u Baumaxu, kde se kříží Varšavská s trojkou. Další problém máme v Praze, a to sice na Štěrboholské radiále, je to jak je křižovatka s Průmyslovou směrem dál k Černému mostu na tom nájezdu, je tam osobák a motocykl. Další nehoda D7, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, je to křížení D7 a 16, jsou tam tři osobáky v sobě. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Radio? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. Budu těšit, Vláďa Vlach.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: kdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Byl Jarek Nohavica a Těšínská a my se společně dneska povídáme o tom, co bychom poslali do vesmíru. No, máme tady pár SMSek, tak já vám je přečtu. Zdravím Country Radio, poslouchám vaše povídání, co by měl náš kosmonaut vzít sebou do vesmíru. Posílám

poslali. Já bych tam poslala náš znak českého dvouocasého lva, protože ta reprezentuje všechny kraje a celou naši vlast. To poslal Jindra, děkujeme Jindro, já ještě mrknu. Kontaktní čočky, aby to případní mimozemštěné mohli čubrnět, nebo stavebnici Merkur. To nám poslal Láďa, to je taky moc pěkný. No ještě Jarin něco poslal. Teď to nemůžu najít. Ahoj Vítku, jelikož jsem své nápady vyčerpal včera u Jitky a Tondy, tak vás chci pozdravit a souhlasím s návrhem Vítka poslat do vesmíru soudek piva. Jen nevím, co by to udělal stav bez tíže. No, to je samozřejmě otázka k zamyšlení. Tak přemýšlejte, vymýšlejte, protože za malou chvíli přijde anketa a budete nám moci zavolat sem k nám do studia na číslo 210 323 333, co byste poslali spolu s Alešem Svobodou do vesmíru.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Máme víkendový pokec, povídáme si o tom, co bychom poslali do vesmíru. No a my máme dalšího volajícího a tím je pan Jirka. Jirko, odkud voláte?
2: Volám ze Zlína.
1: Ze Zlína, tam je krásně, tam to mám strašně ráda.
2: Jo, no. Když neprší.
1: Prší u vás?
2: Ne, teď zrovna ne.
1: Teď zrovna neprší. Ono to k vám dojde, nebojte se. Já už to hlásila ve zprávách a za chviličku to budu hlásit znova.
2: Nevyhrožujte.
1: Ne, ale buďte rád, ty vody je strašně málo, je potřeba voda.
2: Jasné.
1: My si povídáme o tom, co bychom poslali s panem astronautem Alešem Svobodou do vesmíru při vesmírné misi. Tak jaký máte nápad?
2: No, poslouchám to od rána. Ano. A všichni posílají nějaké materiální věci, ale podle mě nejvíc Čechy charakterizuje humor Járy Cimrmana.
1: To je
2: pravda. Já bych tam poslal Járu Cimrmana, on už tam stejně někde bude, že by tam přišel jeho humor, že by prostě potkal svého následovníka. Myslím si, že humor Járy Cimrmana ovlivnil od 65. roku každýho druhého Čecha.
3: To je velká pravda. To bylo univerzální teďka.
1: To bylo.
2: Já mám 50-letý syny a když se sejdeme, tak každý prostě nějaká humorná situace, vždycky to sklouzne na humor Járy Cimrmana, který potažmo pana Svěráka.
3: To my jsme to před chvilinkou tady měli s Denisou, že jsme tady použili situaci z hospody na Mítince, že jo?
1: Tak.
2: No, ano, vidíte to. To nás provází od prvních
3: jak člověk začne vnímat humor, že jo?
2: Ano, ano.
1: Já teda za sebe musím říct, že miluju Cimrmany strašně, ale já bych k ním ještě dala Šimka s Grossmanem, kdybyste dovolil. Jo, že by jeli spolu.
2: Ne, to je v pořádku. Ale myslím si, že když se podíváte na hry Šimka a Grossmana, jsou výborné, ano,
1: jsou.
2: Ale nová generace už k ním už nebere tak jako humor Járy Cimrmana. To prostě, ten jeho humor je český.
3: Máte
2: je
3: pravdu. Pravda. A teďka, Jirko, máme tady Petra Spáleného, motel nonstop. Komu to pošlete?
2: Všem. Ať si užijí všichni.
1: Tak jo. A my to posíláme vám do Zlína a posíláme vám taky trochu Bláhy. Mějte se moc hezky a děkujeme,
2: že jste zavolali.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Antri počasí.
1: Je něco málo před 11. hodinou a já jsem tady zase s počasím. Dnes je na většině území zataženo a oblačno, na většině území je taky déšť a maximální denní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů na západě a severu Čech kolem 16, no a v 1000 metrech na horách kolem 13. Vane mírný západní vítr, tlak vzduchu mírně klesá a večer by se měl ustálit. Rostylové podmínky jsou dnes dobré a večer budou místy nepříznivé. Podíváme se také na rekordy počasí dnes, které se datují k tomuto, vlastně k 13. září. Maximum bylo v roce 1947, to bylo 31 stupňů Celsia. Minimum bylo v roce 1860 a to bylo 5,8 stupně. No a normální počasí, ten průměr je 15,4, to znamená, že dneska je krásně teplonko a až přestane pršet, tak vyražte na houby.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
5: Kdo vchází do tvých snů, má lás.
6: Představte si,
5: když nemůžeš v noci spát,
6: že kdesi
5: budu chodit po špičkách,
6: je svět plný krásy.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salon Zelenáčů hraje v úterý 15. září od 7:30 večer v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně U Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer tramských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

Posloucháte Country Radio, posloucháte dopolední vysílání s Denisou a Vítkem. Vítek si na malou chviličku odskočil, nechal to teďka úplně na mě. A my si společně dneska povídáme o tom, co by měli Češi poslat do vesmíru spolu s kosmonautem Alešem Svobodou. A vy k naší radosti odpovídáte. Posíláte spoustu SMSek a e-mailů, tak já z toho zase něco vyberu. Dobrý den, já bych do vesmíru vzala Jaromíra Jágra. Je to naše velká světová hvězda a zná ho celý svět. Tak já teda úplně nevím, jestli Jaromír Jágr by byl zrovna nadšen, jestli by chtěl do vesmíru, ale určitě ho zná celý svět. Tak ještě se podíváme tady na SMSku. Jirka z Chrudimi mi píše, že by poslal do vesmíru diskografii bojovníka za demokracii Karla Kryla. To je taky velmi zajímavý nápad, myslím, že to vůbec není špatné. Když to tady překliknu, tak se ještě podíváme sem. Doporučuji Puk, neboli Kotouč, to zná celý svět a hraje se Liga NHL, MSO a tak dále. Tak máme tady další tipy na Puk a ještě něco. Do vesmíru bych poslal USB disk či jiný nosič s hudbou, který odkazuje na Česko. Tedy třeba výběr dechovky, folk a country, má vlas od Smetany, novosvětskou od Dvořáka a samozřejmě se nesmí zapomenout na božského Káju. No, s tím taky se nedá nesouhlasit. Je to na vás, ještě máte pořád šanci až vlastně do večera psát nám SMSky na číslo 720 00 11 11 a nebo na e-mail studio@countryradio.cz vaše tipy, které se týkají, co bychom mohli poslat do vesmíru společně s Alešem Svobodou.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Posloucháte Víkendový pokec a my už máme zase na trátě Věrku ze Zbraslavy. Věrko, slyšíme se?
2: Ano, hezké odpoledne přeju.
3: Hezké dopoledne, děvčata. Vy jste, vám jdou dopředu hodinky.
1: To je pravda. My už jsme odpoledne, my už se těšíme v neděli do na pondělní práci, víš?
2: My jsme nedávno snídali ještě teprve, takže
1: tak, možná... Tak vy máte ráno ještě v tom případě. Věrko, my si povídáme o tom, co by měli Češi poslat do vesmíru s naším kosmonautem Alešem Svobodou. Na co jste přišla? Co byste poslala vy?
2: Já vám to povím upřímně. My teď sedíme s kamarádama na Zbraslavi na chatě. A mám tady s sebou velkého hudebníka Lukáše. A já jsem chtěla vlastně pro něho, aby byla poslaná kytara. Vyloženě kytara. Jenže mám tady svého partnera, který je kovář. A ten mi řekl, ať řeknu, že do toho vesmíru chce poslat jeho kovadlinu.
3: Ježiš, taková malá, drobná, skladná věc, no.
2: Ona má někdy 50 kilo, někdy více, ale takže říkám to upřímně. Já jsem teda chtěla hudebně tu kytaru, nicméně tady pro kováře Tonyho musím říct si kovadlinu.
3: No ale dovedete si představit v tom stísněném prostoru s kytarou a ještě sedět na kovadlině, to by muselo být strašný teda.
2: Já to vím, já mu to vyřídím.
1: Já myslím, že to neprojde, ale nicméně můžete to zkusit na webových stránkách českacestadovesmíru.cz, kde to můžete registrovat. Zkusíte to?
2: Dobře, zkusím.
3: To by kvůli té kovadlině, aby nemuseli přidat ještě jeden motor, že jo?
2: Je teda pravda, že kovadlina se dělá v různých velikostech, možná by byla nějaká mini.
3: No tak. No. Hele, máme Roberta Křesťana Poutníky Panenka, tak jí pošlem těm vašim dvou chlapům tam, co sedíte určitě na chatě. A komu ještě?
2: Určitě, určitě. Bude to teda pro Lukáše Sotoláře, pro Toníka Vlčka a pro celou rodinu Sotolářů. Vidím tady Rudíka, Edíka, Ivanku a manželku Lukáše Zuzku. Jsme tady na chatě, je nám dobře a pro ně všechny a samozřejmě pro vás a pro všechny posluchače.
3: Tak zdravíme partu celou.
1: Mějte se moc krásně. Děkujem za zavolání. Ahoj.

sedmnáctou desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul osnáctýho bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dopil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

Mám s tichlým hřbitovem v ruce s tím keřem růží a najednou no čertovem všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno a nápis máš dvě možnosti.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tady dopravu, nejprve se společně podíváme na koleje, na výluky vlaků. Nepřetržitě do 16.10. Bechyně Tábor, do 25.9. Nezvěstice Příkosice, Blatná Nepomuk, tam je to do 16. Praha Smíchov, Praha Jinonice, do 30.11. Tak to jsou vlaky a ještě se podíváme na naše silnice, jak to vypadá s dopravníma nehodama. Máme 30 uzavírek a 14 dopravních nehod, bohužel. Jedna je na silnici u obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, a to v Kostelní ulici, tam havarovala dvě osobní auta, je to tam bez zranění. Další nehodu máme na 65. kilometru ve směru na Plzeň na D5. Tam nehoda na havarované vozidlo, je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Dávejte pozor přímo tam. Ještě tady máme jednu v ulici Poděbradská v katastru obce Šestajovice, to je na Praze Východ, nehoda, a je to tam taky nepříjemný. Teď se dívám, kde to přesně je, a vůbec to není vidět, tak je to na 611. No a mám tady ještě poslední na silnici 3 u obce Benešov, nehoda, překážka na vozovce, průjezd je tam se zvýšenou opatrností, je tam kyvadlový provoz, který je řízen jedním jízdním pruhem.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Jsme se tady s Denisou trochu zahledili na to, co vám řekneme. Co vám řekneme, už bychom vám to měli říkat. No teď je nejvyšší čas, aby jsme si řekli, co uslyšíte ve vysílání Country Rádia ještě dneska.
1: Tak bezprostředně po tom, co my s Vítkem odejdeme, tak co následuje, Vítku?
0: Bude polední siesta.
1: Je to
0: a co tam bude v té polední siestě?
1: To bych taky ráda věděla. Já myslím, že to budou samý houbousárny.
0: Víš to velmi dobře.
1: To, že jo?
0: Ve 13 hodin přijde Tonda Bezrouk a bude pokračovat v povídání, kdy si budeme povídat, nebo budete povídat o tom, co bychom poslali za Českou republiku s naším druhým kosmonautem do vesmíru. To bude až do 17. hodiny, to budou písničky na přání. Ty si můžete na dnešek ještě přát pomocí SMS brány 720 00 11 11. No a v 18 hodin už to bude kdo, Deniso?
1: Bude to Bonanza a tentokrát bude ve stylu country. Tak, to se těším.
0: To dělá Miloš Keller. Jinak můžete na webových stránkách countryradio.cz záložka programy Bonanza ještě ovlivnit vítěze na internetu, který se liší od toho z minulého týdne, který vyhrál ve vysílání, že jo?
1: Je to tak. Pak vás v 19 hodin čeká zdravíčko doktore a bude to premiéra. Hostem bude tentokrát doktor Petr Karásek. No a téma bude fyzioterapie pánevního dna. Samozřejmě, že to bude s Vladimírem Mertlíkem.
0: Tak, pak přijde znova Miloš Keller a bude Folkmany a to bude až do 11. večerní, to je standardní pořad, na který jste zvyklí na Country Rádiu. No a co bude potom?
1: No a vy, kteří nemůžete usnout a máte rádi krásnou muziku, tak můžete od 23 hodin poslouchat skvělý pořad Milana Schmidta, album týdne. No a tentokrát si připomene...

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Vítku, my už máme dalšího telefonující.
2: To je krásný, protože si povídáme na téma, co by měli Češi poslat do vesmíru spolu se svým druhým kosmonautem. Kdo pak se nám dovolal? Halo, halo, dobrý den.
1: Halo.
3: No, tady Milada z Mariánských Lázní.
1: Dobrý den, Milado.
3: A já bych docela ráda, kdyby tam s ním letěl Hurvínek.
1: Hurvínek je krásný.
2: A jak by měl být velký?

0: že ho zná celý svět, je to naše loutka.
1: Je to pravda.
2: Je to tak.
0: A mně by se to moc líbilo teda, no.
1: A jaká velikost toho hurvínka, jakou velikost bychom zvolili?
0: Já nevím, co si tam smí vzít.
1: No hele, vzhledem k tomu, že skauti říkají jako ježka z klece, jo, nebo ježka v kleci,
2: by to asi musela být taková
1: tak
2: malá figurka.
1: Tak by to tak jako do 20 cm, on ten opravdický hurvínek
0: no,
1: by asi...
0: Ale taková nějaká loutka snad se sežene.
1: No, to se sežene, protože normálně, kdyby byl v životní velikosti, tak by možná potřeboval svoji sedačku, že jo, hurvínek.
0: To ne, to nejde.
1: No, tak jo, tak no. To je velmi hezký. Hele, tak a to... víte o tom, že je stránka, jak se jmenuje, Deniso?
2: Česká cesta do vesmíru.cz a tam by ten váš nápad můžete zaregistrovat. Když budete chtít.
0: Prosím, ještě já nerozumím.
2: Řeknu vám to ještě jednou. Česká cesta do vesmíru.cz, to je webová ano. stránka, kde můžete ten váš nápad zaregistrovat.
0: Dobře.
2: Jo.
0: Fajn. No.
2: Tak fajn. No. A my tady máme krásnou písničku a vy byste ji mohla někomu věnovat. Co vy
0: no
2: na
0: já bych ji věnovala
2: Zelenáče.
0: Svýmu synovi, Radkovi.
1: Tak to je hezký, pastor z Little Ford. Tak pro,
2: od maminky pro Radka.
1: Od Milady z Mariánských lázní.
0: Ano, ano.
2: Moc krát děkujeme, mějte
0: se
2: moc hezky.
1: My taky.
2: My jsme taky rádi.
1: A děkujeme, že posloucháte. Naschle.
0: Naschledanou. Děkuju moc, krásný den.

0: Country počasí.
1: Dnes je na celém našem území zataženo, na většině území je déšť. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia na západě a severu Čech kolem 16, no a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů. Vane mírný západní vítr, no a tlak vzduchu mírně klesá, večer by se měl ustálit, což je dobrá zpráva. Rostylé podmínky jsou dobré a večer, to je už není tak dobrá zpráva, budou místy mírně nepříznivé. My vám moc krát děkujeme, ale já tady na to nejsem sama a já tady mám totiž dva chlapy, představte si to.
2: No, já jsem tady pořád, jo, tak no, já jenom řeknu, pořád. Že teďka nás vystřídá polední siesta plná hobousáren.
1: Ano.
2: A pak přijde kdo?
1: Tak přijde.
3: Ne, ahojte, já vás zdravím.
1: Ahojte.
3: Ne, protože já jsem vás slyšel v autě, Denisu a Vítka, tak jsem na to trochu šlápnul, protože jsem chtěl...
1: Aby jsme se stihli vy.
3: ...potkat Denisu, protože yeah. Denisa, co říkáte posluchači, je opravdu skvělá. Fakt,
1: ty jsi tak hodný a schovývavý člověk. No.
3: No, takže jsem rád, že jsem tě potkal a doufám, že budete vysílat častěji, nebo že tady budeš třeba bývat i sama takto po ránu.
1: Děkuju moc krát. My se těšíme na tvoje vysílání, které samozřejmě budeme poslouchat. Já bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili té naší ankety. Bylo toho hodně moc. Měli jsme tady vlastně škodovky, modely tramvají, co to ještě bylo?
2: Hurvínky, Saturnina, Puky, Merkury,
1: ano.
2: Karla Kryla,
1: Slivovici, no, pivo. Country písně, Cimrmana. No.
2: Tak volejte odpoledne Tondovi taky.
1: Určitě, on bude taky hrozně rád. Nezapomeňte posílat SMSky, psát maily. No a my už se jenom rozloučíme.
2: Mějte se krásně, krásnou neděli a někdy naslyšenou. Ahoj!
1: Já ještě moc děkuju Vítkovi za trpělivost. Mějte se moc krásně a zase někdy ahoj!
4: Láska má, je láska tvá.
5: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme v přírodě. Jsou tu další medvědi. Lidé z obce Stráňavy u Žiliny jezdí i na krátké vzdálenosti raději autem a po setmění raději vůbec nechodí ven. V okolí se totiž pohybuje údajně 9 medvědů a ti se přibližují přímo k domům a zahradám. K útoku medvěda na člověka došlo zatím jen jednou. Bylo to na začátku června. Medvěd zaútočil na běžce, který se zraněními skončil v nemocnici. Teď jedna pro houbaře. Zatímco loni se o hřibu štíhlo třeném a v našich lesích spekulovalo, během letošní sezony to vypadá, že už je jasno. Zmíněný hřib s vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. No a do Boskovic se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: V Boskovicích je to opět o něco krásnější. První etapa revitalizace areálu základní školy na náměstí 9. května skončila na konci srpna. Upravené okolí školy má podle města sloužit především žákům a pedagogům. V odpoledních hodinách pak také veřejnosti. V areálu vznikla i nová venkovní učebna. Luděk Savana Urbánek, Boskovice.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Pro dnešek tu máme písničky Babiho a Mikyho, jakož i dalšího Bousárny. Country Radio.
4: Včera jsem se vracel

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

zbytek jejich cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu, jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

0: jako život.
1: Polední siesta. Pro dnešek tu máme písničky Babiho a Mikyho, jakož i dalšího Bousárny.

0: my dobře známe bufeťácký smí. Nám ke štěstí stačí hvězdná noc, nám pocit moci nenahradí dojích. My známe vůni hospod po ránu, k nám modlí se i mnohá zeských žen. My víme, co jsou rána po flámu, nám k životu už nestačí jen den.
1: Nám do podzimu brečel tichej déšť, nám věčným psancům zablácených cest. My nepoznali moře, vem to nešť, my známe jen nádraží velkých měst. Ve spacáku susáren zbuchřelej, tu dožíváme lásky ztracený. Nám s mrakama se do dálky už zdej, sen o normálním žití na zemi.
2: Nám na zemi se učí děti lát, nám bezejmenejím strážcům tichých míst. My učili se čistých dětí bát a denně hořkost museli

kempu nebeský. A padělouci nám sloužej za párty, ve zhaslých očích máme jenom dým. A mrtvej klid.

0: Tantry počasí.
1: Je krátce před 13. hodinou, no a ještě než se zase vydáme do kosmu, tedy do vesmíru, tak pojďme na počasí u nás. A v noci by mělo být zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, teploty v noci 15 až 12, na horách kolem 10 stupňů. A zítra ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, zítra na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřka a během dne budou srážky od severozápadu ubývat. Zítřejší teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě 16 až 19, na horách bude kolem 14.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Dávejte si pozor, v blízkosti Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na Facebooku vydalo varování. Lidé by měli být opatrní a například nepouštět psy na volno. Medvěd se v regionu objevil také před 2 roky. Levných balíčků do Evropské unie z Číny po zavedení cla ubylo. U nás jejich počet klesl během jediného měsíce o více než 50%. Neznamená to úplný konec zboží z Temu a podobných e-shopů. Asijští obchodníci se totiž začali přesouvat do evropských skladů. Sucho a vysoké teploty zasáhly jak chmelnice, tak i vinice. Chmelaři očekávají o 1/3 nižší sklizeň. Vinaři hlásí pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly jsou poměrně velké. Na jižní Moravě hrozny počasí poškodilo, na Kralštejně se čeká poměrně dobrá úroda. Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

0: Dobré odpoledne, je tady Country Radio, je něco málo po 13. hodině, u mikrofonu Tonda Bezrouk. Hezký den, zdravím vás. Tak dopoledne tady byla skvělá Denisa Marková s kolegou Vítkem a vlastně pokračovali v tom sběru těch vašich tipů, co by se mohlo objevit na oběžné dráze, tedy co by jsme mohli poslat, vyslat, doporučit na cestu do vesmíru, tak si myslím, že dnes odpoledne bychom to tak říkajíc mohli opravdu, jak se říká, dorazit. Co vy na to? Takže SMSky posílejte, budu rád, na 720 00 11 11. Ještě raději budu, abych je nemusel číst, když zatelefonujete, neboť si s vámi rád popovídám. 210 323 333. Taky bychom nějaký žebříček teda mohli sestavit, protože asi vede zkrátka ten ježek v kleci. Někdo taky typoval lístek na brněnskou Šalinu, že by tam mohl být. Tak to je taky takový netradiční tip a je toho hodně, něco od Cimrmana, co jsem dopoledne slyšel. Samozřejmě taky pivo nějaké, no logicky v plechovce to by asi nebyl problém. Vidíte, říkám, volejte, tak volejte. Někdo je na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, Toničku, tady je Liška z Prahy. Já bych měla takový nápad, ano, kdyby se do vesmíru poslala panenka v národním kroji.
0: No, ale, no jo, ano, ano, v národním kroji.
1: No, to by bylo hezký.
0: Teda, ale jaký kroj schválně? Vy jste říkala no, to
1: Český kroj, já nevím, tak moravský, teď Morava je Česko,
0: no,
1: že jo.
0: Teď chci říct, no. Jak si představit panenku, protože já jsem z Olomouce, tak já bych si představoval.
1: No, jo, tam jsou ty syrečky.
0: No, anebo teda ty tvarůšky, vidíte.
1: To. Ano, ano, oni přejeděli i se šlehačkou.
0: Se vším, jo, snad jenom ne s hřebíkama, jinak je to opravdu se vším až úplně moc.
1: A je to světová pochoutka, že jo?
0: No tak jasně, to je určitě jasná věc. Rozhodně jsou lepší než ty východoněmecké tvarušky, co můžeme občas koupit a tak dále. Ale pojďme teda k tomu kroji. Ale zase, ano, jako v oblasti Hané jsou krásné kroje. A nebo na Strážnicku naopak, že jo?
1: No nic, jo, to může být cokoliv, ale bude to český jako.
0: Takže.
1: Tak Morava patří k Česku, že jo? No. Slovensko už nemáme, to nám sebrali.
0: Ano, ano. Dobře, a nebo tam.
1: No, takže panenku v českým kroji.
0: Tak.
1: Jako buď moravským, nebo já nevím. Vím, ono těch krojů tady je hodně, že jo?
0: Jejich moc, Rožnovská oblast a Beskydy,
1: jasně. Ano. A ty Šohajové tam.
0: No.
1: Tak, no, ale panenka by byla hezká,
0: panenka,
1: že jo?
0: Možná i ze Šohajem.
1: No, i to je taky možný, no. Tak, kdyby mohl být Hurvínek ze Spejvlem, tak proč by nemohla být panenka ze Šohajem?
0: No vidíte, Hurvínek. Poslyšte, jenom v úvodu úplně zaniklo vaše křestní jméno?
1: Eliško,
0: dobře. Ano. Děkuju za tipy, pošlete někomu písničku.
1: Pošlete písničku? Já bych chtěla Máma Lička.
0: Ne, už je připravená, tady zpívá.
1: Jo, aha,
0: a jenom
1: dobře, tak
0: přepošlete.
1: Já to posílám všem dobrým lidem.
0: Dobrý.
1: Celých ubývá, dobrých lidí ubývá.
0: Jo, tak díky.
1: Je to tak?
0: No,
1: je to tak.
0: Tak je to tak, bohužel. Je to tak, tak mějte hezkou neděli.
1: Zdrav, jo? Čau, papa, ahoj.

oči se neohlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

dál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozum.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, a dneska je to o vesmíru a opravdu stojí za to otevřít si stránku a prohlédnout si ty stránky cestadovesmíru.cz, protože je tam napsáno, že vlastně hledáme předmět, který by charakterizoval de facto historii, tvořivost, odvahu, vědu a technologii, budoucnost, prostě úspěchy, kulturu, sport nebo řemeslnou tradici, tak právě takový předmět můžeme navrhovat. A stojí za to si ty stránky cestadovesmíru.cz otevřít už i kvůli té fotografii nádherné, která vlastně tam je na celou obrazovku. Máte-li velkou obrazovku, tak je to zážitek, protože je tam vesmírná stanice ISS ve vesmíru a je to opravdu ve skvělé kvalitě. Možná si vzpomenete, jak jsme o tom včera mluvili v souvislosti s dny otevřených dveří v hvězdárně v Ďáblicích, že ty fotky jdou opravdu dopředu mílovými kroky, tak tady jsou taky nádherné fotografie a stojí za to se tam podívat. Někdo ale volá Country Radio. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady je Emilka Baťová z Brna.
1: Tak Emilko, jak vy to vidíte, tu cestu do vesmíru a nějaký artefakt?
2: Víte, jak to vidím já, jsou dvě věci, které přetrvají věky a přesto mají slovo český ve svém názvu. Jednou z těch věcí je český granát a druhou je český Vltavín.
1: Tak.
2: Kdyby obě dvě maličké zlomky, třeba i vybroušené, ale možná i nevybroušené, se upnuli do něčeho, co jede do té, co letí do toho kosmu, tak by to určitě přežili.
1: Ano, no vidíte, jenom jak jste řekla, granát samozřejmě tak opatrně s takovými slovy na letišti.
2: Ano, tak.
1: Ale vy jste měla na mysli pochopitelně no, takový ten hezký.
2: A český granát je krásný
1: je.
2: A je vyhledávaný ve světě.
1: Ano.
2: Když se kouknete, zeptejte se celníků, ti vám řeknou, že když si odsud někdo něco veze cenějšího, tak jsou to české granáty.
1: No tam bych právě na celnici to slovo nevyslovoval vůbec. To jsme právě u toho. Chceme-li být rychle odbaveni, tak tam některá slova by opravdu
2: dobře
1: neměla být. Ale je to určitě, to víte, že jo, hezký tip, protože není to ostrý, že jo, je to bezpečný a je to skladný a tak dále.
2: A je to skladný, to ano, je ono, že tam potřebujete dát tam panenku v národním kroji, budiš, souhlasím,
1: ano.
2: Je to symbol, ale ta panenka prostě je, jak bych to řekla, příliš neskladná, ono udělat jí ve velikosti třeba takzvaného, jak se říká, kouřícího ježka nebo něco takového, to už by nebylo ono. Ale
1: ano.
2: Tadyhle ty dvě drobnostky, které by se tam daly a určitě by byly prostě na věky.
1: Heleďte, Emilka jste říkala, vy mluvíte jak starý kosmonaut, takže
2: no.
1: Vlastně úplně to beru, úplně vás hltám. Tak jo, dobře, děkuju za tip a děkuju za telefon. Chcete-li pozdrav?
2: Ať se celá mise zaří.
1: No tak to hlavně, to víte, že jo. To bezesporu. A jestli chcete pozdravit někoho a poslat jeden z nejhezčích duetů, tak máme ho připravený.
2: Pošlete ho třeba i tomu Aleši Svobodovi.
1: Je, tak to je paráda. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A jak na silnicích to vypadá, je právě 1:30, Pražský okruh, D0, exit 23, nehoda a záchranné složky nebo policie, respektive jede na místo, je to čerstvé. D6, 0,5 kilometr ve směru na Karlovy Vary, i tady dejte pozor, nehoda tvoří překážku na vozovce. D11, 39. kilometr ve směru na Prahu, počítejte s nehodou a je to u sjezdu, čili u exitu. Silnice 122 u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku, taky dopravní nehoda. Další nehoda na silnici 28 poblíž kruhového objezdu v Lounech. Nehoda je taky u obce Tálín na Písecku, silnice 159 podél Rybníka, tak taky, a ještě je nehoda na silnici 22 u obce Skočice na Strakonicku, tady je to na rovince, přehledné, i zde jeďte opatrně, dobře dojeďte, šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Rádiu, tak dobře poslouchejte. Mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se významné na Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. Budu těšit, Vláďa Vlach.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

to tam bude Honza a Jindřiška Brožovi, tedy devítka. Není ještě vyprodáno na neděli 4. října na Jindru Kejaka. No a ještě pár dalších plaveb není úplně vyprodáno, tak si máte možnost ještě zajistit lístky. Dneska to bude asi v podpalubí, říkal i Milan, vzhledem k tomu počasí. To je právě výhoda, že pokud je pěkně, tak se hraje, zpívá a pije na palubě, v případě nepříznivého počasí v podpalubí, ale plavba je tedy za každého počasí. Podívejte se na našich stránkách na plavbycountryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: I po 14. hodině budeme pokračovat v našem víkendovém pokecu. Zkrátka člověk od jak živa se toužil dostat, ne že snad do vesmíru, tam taky pochopitelně, ale vůbec jak si tak nějak výš do oblak a pokud možno tak výš alespoň o pár metrů. Však tomu taky napovídá počet rozhleden, kterých je u nás, kolik byste řekli, 700, přesně tedy 708 uvádí Český statistický úřad, což je opravdu obrovské číslo. No a v té příští hodině budeme mluvit o jedné rozhledně, jejíž slavnostní otevření teprve proběhne a bude to příští víkend a navštívíme Hřibojedy. Čím je tato rozhledna významná, význačná, tak to si řekneme právě v té příští hodině. No ale protože telefon tady v podstatě pořád zvoní, a bliká, takže zkusím ho vzít právě teď. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, Miller, Venca, Liberec.
1: Venco, dobrý den.
2: Jo, dobrý, tak bych chtěl dát nabídku.
1: Dejte.
2: Do toho kosmu můžu?
1: Dejte, to víte, že jo.
2: No, tak bych tam poslal buď to fotku pana prezidenta, anebo portrét. Protože on je úplně výborný, skvělej. A když ho tam nechtějí pustit motoristi, a ano.
1: Já myslel, že to bude takový zase jako nenásilný vstup ze začátku, jste začal tak hezky. Já bych do toho politiku vůbec nemotal. Když řeknete fotku, zůstaňme tedy u fotky, fotografii v podstatě čehokoliv, to by být mohlo, ale nepouštěl bych se vůbec do takových nějakých politických ani náznakově do politických úvah. Takže v příští hodině můžete posílat své tipy, buď tady sem mně, anebo vyplňte formulář českacestadovesmíru.cz. My bychom se na něj klidně ještě mohli podívat trochu podrobně po té 14. hodině, s tím, že to není vůbec složité ho vyplnit, ale je tam poměrně dost položek, ze kterých jednoznačně vyplývá, že třeba taková fotografie by to asi být nemusela a že možná bychom našli i nějaký vhodnější předmět. Tak uvidíme v další hodině. Do 14. třeba právě teď Rangers.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Country počasí.
1: Za 2 minuty bude 14 hodin, pojďme na počasí. V noci převládne zataženo, na většině území s deštěm a přeháňkami a s teplotami 15 až 12 stupňů, na horách kolem 10. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřka a během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Zítřejší teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 14 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
5: Na konci světa.
6: Folk team na konci světa.
5: Spí bílý kůň.
6: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salon Zelenáčů hraje v úterý 15. září od 7:30 večer v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně U vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer tramských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: V další hodině, ano, v další hodině nás zajímá samozřejmě taky víkendový pokec. Zdravím vás, Tonda Bezrouk je s vámi u mikrofonu. A česká cesta do vesmíru CZ, to je právě ten formulář, tam najdeme, ale nejenom, to jsou velmi pestré, široké stránky, kde je hodně informací o vůbec cestě do vesmíru, o připravované misi. Takže na ty se podíváme, ale vidíte, zajímá nás taky, jak píše třeba Ivan, poslala SMSku z vlastní zkušenosti, píše: ahoj Tondo, vím a můžu potvrdit, že plavba na parníku je kouzelná, škoda, že se mračí nebe, ale je to tam skvělé za každého počasí, takže vidíte, protože dnes právě parník vyplouvá, tak nejenom cesta do vesmíru, ale i plavba na našem country parníku Král Jiří nás zajímá a to je dobře. Ale někdo je na telefonu. Tak kdo pak tam Country Radio? Dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Jana Ústí nad Labem.
1: Dobrý den, Jano.
2: Country Radičko, já bych tam poslala pana Vajíčka, jestli si ho pamatujete z dřívěčka z televize.
1: No jasně. Vy jste řekla pana, tak jsem se zase zhrozil, že to bude zase nějaká politika, ale pan Vajíčko,
2: ne, poslyšte. Ne, je to lepší než Paroubek, ne.
1: Heleďte, a je to lepší i než Kalimero, jo, což je taky Vajíčko, ale toto byl náš pan Vajíčko, ten byl legendární.
2: Ano, náš pan Vajíčko. Tak. No, vždycky s tou buřinkou a s hůčičkou.
1: Tak to jste skvělá, protože myslím, takový nápad tady ještě nebyl a je to opravdu ryze česká postava.
2: Děkuju.
1: Něco jako Večerníček třeba, že jo, nebo Spable.
2: Ano, a tak. To mě napadlo při tom Večerníčku.
1: No, vidíte.
2: Včera a nemohla jsem se dovolat.
1: Tak, takže jo, takže píšu si a to je opravdu hezký tip vlastně. To by asi šlo a hned by každému bylo jasné, odkud vítr vane. Tak jo, Mirek Donutil bude zpívat. Chtěla byste někoho pozdravit, poslat písničku?
2: No tak, to je taková smutná záležitost. Všem mým drahým, celý mojí rodině tam nahoru, nemám už nikoho. Našla jsem rodinu tady v DZR, Ústí nad Labem a přítele Jiříka, tak pro toho.
1: Tak a všem, na které myslíme, veďte, takhle bychom to mohli uzavřít, když se chystá cesta do vesmíru. Tak jo, za pana Vajíčka děkuju.
2: Chtěla bych jeho třešně zral, šlo by
1: tak
2: to.
1: Tak pustíme toho Mirka Donutila, vám moc děkuju a mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Děkuji.
3: Se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

všechny předem proklínal za tou oprejskanou zdí.

0: rokem Country Rádia.
1: Tak, do vesmíru, o kterém mluvíme celý víkend, se asi těžko někdo z nás dostane, ale můžeme vyrazit na rozhlednu, je jich u nás přes 700 a jedna z brusu nová bude otevřená příští sobotu. Bude to na Náchodsku, respektive mezi Dvorem Králové nad Labem a Jaroměří, a sice v Hřibojedech. A starosta Miloš Dohnálek nám rozhlednu představí. Tak pane starosto, dobré odpoledne.
2: Tak je to anténní věž, která je součástí vodojemu, který bude zásobovat primárně Hřibojedy.
1: Turista si řekne, Hřibojedy mají rozhlednu, to je paráda, půjdu se podívat nahoru po schodech.
2: Bude po schodech anténní věže na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 33 metrů podlaha a dosahuje 189 schodů. Musí prostě vyšlapat 189 schodů, aby se dostal na tu vyhlídkovou plošinu.
1: No ale stejně se teda zeptám, víte proto, kdybych si chtěl postavit rozhlednu, nebo někdo, jak dlouho bylo teda od té myšlenky k realizaci, jak to všechno trvalo dlouho?
2: Tak myšlenka 2015, příprava územního plánu, 2018 územní plán, 2020 první studie.
1: Už teď vím, že si nebudu stavět, pane starosto, rozhlednu. Je to na dlouhé lokte, jak se říká. Radši bych přišel na slavnostní otevření té vaší, čili to bude příští sobotu, ano?
2: Ano, v sobotu bychom to měli otevřít v 10 hodin, tento týden, co bude, tak bude probíhat kolaudace a toho 19. v 10 hodin by se měla otevřít. Jakoby ta věž anténní, slangově hřibojecká rozhledna, bude otevřená od dubna do října, takže ještě v letošním roce ty turisti ji stihnou navštívit a bude otevřená v denní dobu od 9 do 19 hodin každý den.
1: Dobře, poslední otázka, vy jste nahoře byl určitě, kam je vidět nejhezčí výhled z rozhledny?
2: Tak samozřejmě nejhezčí výhled jsou Krkonoše, kde je vidět Černý důl, je vidět Sněžka, na Orlických horách je vidět Malá Dešná, Velká Dešná, nejvzdálenější vrch takzvaný Hanušovický vrchoviny, která je mezi Orlickými horami a Jeseníkama, tak je vidět i Jeřáb, ten má 1003 metrů, jihovýchodním směrem jsou vidět Železné hory, Polabská nížina a je vidět i sousední rozhledna Klubu českých turistů z Líčína.
1: Ne, nádhera, nádhera. Děkuju za pozvánku. Miloš Dohnálek, starosta, nás pozval na otevření ojedinělé vyhlídky příští sobotu. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Tak hezké odpoledne.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava je tady za minutu půl třetí a první informace je zde jedenáctky na 7,5 kilometru ve směru na Prahu, počítejte s nehodou. Nehoda je taky na D1 mezi 27. a 26. kilometrem ve směru na Prahu, je to hromadná nehoda, počítejte se zdržením. A pokračujeme. D1, tentokrát 69. kilometr ve směru na Prahu, i tady je nehoda dvou osobních vozidel, i tady zdržení. Nehoda je také na silnici 13 u Stráže nad Ohří, okres Karlovy Vary, a to je všechno, respektive co se týká těch hlavních tahů. Karlovy Vary Dolní, Karlovy Vary, tak tady je výluka vlaková, ta je i na trase Merklín Karlovy Vary, dál Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Kadaň Prunéřov, Kadaň Předměstí, Vyškov, Nezamyslice, jenom osobní vlaky, a vybírám ještě Bezdružice Pňovany, tady taky do 2. října jenom osobní vlaky. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškenen bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vstát.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to je super.
7: Já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Naladíte i v DAB+. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, o cestě do vesmíru si povídáme, respektive o nějakém předmětu, který by symbolizoval, charakterizoval právě nás, Českou republiku, nějaký talisman pro astronauta. A tady jsem měl SMS-ku někde. Ano, Jarka z Plzně píše, že by do vesmíru vzala knihu vtipů Vladimíra Renčína. Vidíte, to je taky zajímavé, třeba tady ty vtipy, anebo vůbec Dykobraz, nebo Dykobraz by to mohlo být, když jsme u těch vtipů. Opravdu těch nápadů je velká spousta, ale zajímá mě, až se taky někdo dovolá, jestli někdo z vás už vyplnil formulář na Česká cesta do vesmíru, anebo ne. To by mě zajímalo, jestli teda vyplnil, nebo jen tak teoretizujeme tady. Dovolal se teď kdo? Country Radio, dobrý den.
2: Petr Boru Chloustovi, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Jsem rád, že jsem se dovolal.
1: Taky jsem rád, Petře, dobrý den. Hned se zeptám, jestli byste vyplnil formulář na Česká cesta do vesmíru a navrhnul jste nějaký předmět.
2: No zatím jsem formulář nevyplnil, ale teďka celou dobu, co řídím, tak poslouchám Country Radio, tak se tam snažím dovolat, tak mám takový dva nápady.
1: Tak,
2: jestli můžu.
1: Jsem s nimi.
2: A když už tam americký kosmonaut měl toho našeho krtečka, tak proč tam nezít králíky z klobouku?
1: No, ale vidíte, jasně, králík z klobouku je v podstatě stejně luxusní jako krtek, to by asi šlo a na první dobrou každého napadne, odkud vítr vane, takže píšeme si králíci z klobouku a druhý nápad.
2: A druhý nápad je, když si vzpomeneme všichni na rok 96, tak na ten puk, co nás poslal mezi hvězdy, myslím v hokejovým nebi.
1: Ano, ano.
2: A to finále. Tak ten puk by snad někde mohl být, ne? Někdo by ho mohl mít?
1: Ano.
2: Tak velký.
1: Ano, ale nemyslím, že by ho chtěl teda poslat na výlet. To asi ne. A možná nějaký jiný puk mohl by to být? Nějaká kopie? To asi není ono, že jo?
2: No tak hlavně by se to tak jako shodovalo s tím, že ten gol dal Svoboda.
1: Ano.
2: A druhý Svoboda by ho vzal Laške Hvězda.
1: Jo, vidíte to, no já nejsem úplně hokejista. Takže jestli to byl opravdu gól od Svobody, tak to je dobré spojení, to máte pravdu, tady toto. A Aleš Svoboda je ten zmíněný astronaut skvělý, ano, který poletí do vesmíru. Tak to je hezký tip, podívejte, to je s příběhem a je tam taková spojovací linka od vás, tak to by šlo. Ale vy byste měl hned, jakmile dojedete autem, sednout k počítači a tady to napsat. Tady ten puk je opravdu dobrý tip. Tak
2: dobře,
1: jo.
2: Tak já to zkusím.
1: Zkuste to.
2: Ale nejdřív, než to napíšu, tak se půjdu vykoupat k moři, protože už jsem teďka 5 kilometrů od moře.
1: Jo, tak vidíte. Tak to jste už daleko, v Řecku říkáte. Je, tak to vám možná závidíme, protože tady prší u nás, ale to je dobře. Tak pošleme vám...

0: Mám písničku sourozenců Ulrichových, jestli chcete někoho pozdravit.
1: Výborně, byli jsme na nich v Moravských Budějovicích a je to nádherný.
0: Nádherný, že jo? Pořád, kdykoliv, ať už před 20 lety nebo teď, taky je mám moc rád. Tak jo, díky za telefon, mějte se hezky, no, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Na Country Rádiu v příští hodině o létání budeme mluvit i v té souvislosti, že nás čeká Mezinárodní noc netopírů, takže to bude kukátko po 15. hodině a samozřejmě zase probereme nějaké předměty a vůbec českou cestu do vesmíru.cz, tak o tom bude řeč po 15. A do 15. tak budou tu copáci s písní Pár minut a Prachovské skály zaspívá právě teď Ivan Mládek.

0: Country počasí.
1: 15. hodina bude za chvíli, pojďme na počasí, v noci převládne zataženo. Na většině území s deštěm nebo přeháňkami s teplotami od 15 do 12 stupňů, na horách kolem 10. A zítra ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty zítra 18 až 22, na severovýchodě do 19 stupňů, na horách čekáme kolem 14 stupňů. Zítra bude foukat jenom mírný vítr.

0: Ajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Naladí

0: Tady je Country Radio, to byl Kamelot a Tůně, písnička krásná v odpoledním programu. Zdraví vás Tonda Bezrouk u mikrofonu, tak otevíráme další hodinu. V té navštívíme netopíry, protože příští týden proběhne Mezinárodní noc netopírů. A vlastně právě na ní se můžeme dozvědět ledasco zajímavého o netopírech. Třeba kolika let se dožíval, to jsem nevěděl, dozvíme se za chvilku v kukátku. No a krom toho jsme pořád na cestě do vesmíru, respektive tak trochu už ji pomalu uzavíráme, nebo budeme uzavírat, protože celý víkend jsme měli tady toto téma v souvislosti s chystaným letem našeho astronauta do vesmíru Aleše Svobody. A v souvislosti s tím, že veřejnost tedy byla vyzvána prostřednictvím webových stránek Česká cesta do vesmíru, aby doporučila nějaký originální předmět, který by právě symbolizoval nás, tedy Česko, s tím, že by ten předmět mohl být na palubě raketoplánu, posléze tedy té vesmírné stanice, Mezinárodní kosmické stanice ISS. Tak možná, že někdo na lince teď teda. Určitě telefon zvoní, dobrý den, Country Radio. Tak někdo...
1: Haló?
0: Ano, dobrý den, jste to vy. Jenom si stlumte, víte, poprosím vás, stlumte si rádio, protože bychom to tam měli s ozvěnou, takže ono to bude lepší jenom ze sluchátka pro vás.
1: Dobrý den, tady je Pavel.
0: Ano.
1: Přezdívka Hugo z Tramska. Já jenom, jestli můžu říct, většina lidí tam... Dneska všechno, co do vesmíru posílá, tak to, co tady máme dobrý, co máme rádi, tak si říkám, jestli nám tady něco vůbec zůstane.
0: No, vlastně to je zajímavý příspěvek do diskuze. Ano, to máte pravdu.
1: Když tady asi před hodinou nějaký posluchač posílal toho fotku prezidenta, začal tam řešit něco politického, vy jste ho, no, takže já tam politiku tahat nechci, ale myslím si, že bychom tam mohli do té černé, nejčernější díry poslat to, co nám tady vadí, jo?
0: Ne, víte co, to je právě úplně všechno jinak, ono na těch stránkách je opravdu napsáno, že ten předmět by nějakým způsobem měl reprezentovat vždycky tu zemi, z níž pochází astronaut, jo? To znamená, už jsme říkali, že tam třeba někdo vzal flétny nebo nějakého koníka, jakoby v podstatě symbol státu, krtek tam byl a tak dále. Čili rozumíme si, jo, Pavle, rozumíme si, jak je to myšleno.
1: No,
0: jo?
1: No já jenom říkám, že prostě...
0: Rozumím vám, asi, vy na to jdete od lesa, ale
1: měli ty dobrý věci taky nechat.
0: Rozumím, ale netřeba na to jít od lesa, úplně stačí jenom takhle. Takže máte nějaký tip, nebo vy jste měl teda příspěvek takhle do diskuze, to je náhodou vtipné, že co nám tady zůstane. No to je pravda, ale naštěstí tam se vejde jenom jedna věc. Naštěstí v tom raketoplánu nebo v té raketě zase tolik místa není. Tak děkuju za telefon, tak taky můžete pozdravit někoho, poslat písničku, jestli chcete.
1: No dobře, tak pošlu, já nevím, kdo mě může poslouchat, tak můžou to být ségry, ať už z nich Čech, nebo ze severních, z Turnova, nebo Liberečáci, jo.
0: Ať už ti to, nebo tamti, všechny potěší Ladislav Vodička, který
1: jo,
0: už zní.
1: Kamarád, já jsem teda z Brna, takže kamarády z 52 ještě, jo.
0: Tak fajn.
1: To každopádně.
0: Tak se mějte hezky, nashledanou.
1: A nějakou pěknou písničku tam hoďte. Němu jel,
2: jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. i když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen, a den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Teď budeme mluvit o Mezinárodní noci netopíru s lovcem netopíru Přemyslem Tájkem, kterému pravděpodobně, jak jsme se předdomlouvali, volám na lov netopíru. Slyšíme se, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jste na lovu, chytáme vás zrovna na lovu?
2: No, máme po lovu, lovy netopíru probíhají noci, takže máme po odchytový noci.
1: Jak probíhá takový lov netopíru, nebo kde se na ně víte číhá, jak to zkrátka je?
2: My teda od roku 2008 provádíme soustavný každoroční průzkum netopíru v Krušných horách, kde máme několik takových vybraných nejlepších lokalit, kam se netopíři v tuto roční dobu slétají z širokého okolí a my tam odchytáváme do nárazových sítí. No, v Čechách je 27 různých druhů netopírů, a každý z nich se dožívá různého stáří, ale jsou druhy, které se dožívají více než 40 let.
1: Ta Mezinárodní noc netopíru vlastně probíhá na mnoha místech.
2: Je to jako tradiční vlastně akce už s dlouholetou tradicí, kdy na desítkách lokalit po celé České republice se vlastně vědci nebo ochranáři pokouší tato zajímavá stvoření veřejnosti představit, protože řada těch druhů dneska vlastně žije v těsné blízkosti člověka, v lidských stavbách, na půdách přes leto, nebo tam zimují ve sklepích v zimě a lidi se s nimi mohou pravidelně jako potkávat a můžou významným způsobem ovlivnit jejich přežití nebo ohrozit jejich život nevědomky nějakým jako nešetrným zásahem. No. Takže se snažíme v rámci tady té akce netopíru lidem ukázat. Často jsou lidi překvapeni, jak jsou jako drobný, malý a takový jako zranitelný, takže je to taková osvětová akce. No,
1: No a aby jsme teda jako uklidnili trochu na závěr, on se vám ten netopír, když bydlí třeba ve stodole u vás nebo tak, on se vám hlavně vyhne, že určitě? Myslím si to teda.
2: Samozřejmě nemá žádnou potěchu z toho trápit lidi nějakým blízkým kontaktem.
1: Tak a to je důvod právě, proč navštívit netopíří noc, říká Přemysl Tájek. Tak díky trochu za nahlédnutí do světa netopíru. Díky vám, mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Doprava je tady 2 minuty před 15:30, D1, 170. kilometr ve směru na Prahu, nehoda a počítejte se zdržením, jsou tam 3 vozidla. D11, 7,5. kilometr ve směru na Prahu, i tady nehoda 2 aut. A ještě jednou D1, 27. až 26. kilometr ve směru na Prahu, i tady je nehoda 2 vozidel. A i tady zdržení, je tam silnější provoz. Pokračujeme dopravními nehodami, hlášena je taky z Červeného Kostelce z ulice Jiráskova. Další nehoda je v Ostravě v Těšínské ulici, nehoda je taky na silnici číslo 6 u Čichalova, okres Karlovy Vary, a na silnici 19 u Spáleného Poříčí na Plzeňsku, je to u křižovatky. A ještě jedna nehoda je z Prahy, z jižní spojky, a sice jižní spojka za sjezdem na Modřanskou, směr Barandovský most, 2 osobní auta v sobě. Tak, dál železnice, výluky jsou na trasách Bechyně Tábor, Nezvěstice Příkosice, Blatná Nepomuk, taky Karlovy Vary Dolní, Karlovy Vary, Merklín Karlovy Vary, anebo Vyškov Nezamyslice, ale tady se to týká jenom osobních vlaků. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
0: Radio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
2: Odpočiň si, Sára.
0: A dostanete kouzelnou.

0: Odpočíňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: široká právě předměty, které by mohly být součástí tady té mise na Mezinárodní kosmickou stanici, ale před chvílí jsme taky mluvili o noci netopíru a na to zareagovala Iva, poslala SMSku, to je zajímavé. Ahoj Tondo, jednou jsem čekala bráchu, přišel domů, že mu do bytu vletěl netopír a tak jsme zavolali pomoc, aby si pro něj přijeli a přivezli ho do správného prostředí. Vidíte? Takže to se taky může stát, že domů vletí oknem netopír. To se mi teda ještě nestalo, zatím jenom komáři, mouchy, tak netopíra jsme ještě neměli. No a taky tady vyzvání. Telefony teda 210 323 333, protože posíláte tipy na předměty, v podstatě takový těch výběr těch předmětů je třeba tuška Kohinur, kostka černého cukru, malá česká koruna, stavebnice Merkur, že by se měla objevit ve vesmíru, anebo krtek, samozřejmě ten už tam byl, ale taky jsou typy s krtkem. Koho teď vítám na telefonu, Country Radio, dobrý den.
1: Blanka, dobrý den.
0: Dobrý den, Lenka nebo Blanka, dobrý den.
1: Blanko.
0: Blanko, tak odkud voláte, jenom ať víme.
1: Plzně.
0: Ano.
1: A když byly návrhy na
0: a ty předměty, ano.
1: Ano. Tak jsem vzpomněla na Večernička.
0: Jo, Večerníček, jako přímo jako by ten novinovej. Prostě ta postava, no prostě Večerníček, jasně.
1: No Večerníček televizní.
0: Ano, ano, ten, co tam jezdí na tom kole, ano.
1: Tak.
0: Dobře, vidíte, to mě napadá, vlastně on nebyl nikdy v žádné plyšové ani papírové podobě, že? Asi to bylo vždycky jenom kreslené, ale žádná taková postava asi fyzicky není, nebo viděla jste ho někde?
1: No neviděla.
0: Ne, neviděla. No možná, kdyby prodávali. Takže Večerníček by taky teda být mohl. Taky se vás zeptám, jestli byste vyplnila vlastně tu anketu na stránkách.
1: No, nevyplnila, nevěděla jsem o tom. Teď, když jsem o tom mluvil, tak jsem si říkala, že bych mohla
0: zafungovat. Tak zkuste vyplnit. Teď jsem teda dokonce založil, dokdy s těmi návrhy můžeme přijít, ale myslím, že do nějakého 19. září, tak nějak, já to řeknu v příštím vstupu, ale myslím, že na to je
1: 13. tak to ještě stačí.
0: To ještě máme čas, v každém případě. Dobře, díky za váš tip.
1: A nebo Mochomurka a
0: Mochomurka a Křemílek.
1: A Křemílek, tak.
0: Ano. No, tak by se našlo, kdyby jsme zůstali tady u těch postav typických, vidíte, pro nás a pro naše pohádky, tak by jsme toho asi našli víc. Dobře, pozdravte, jestli chcete někoho taky, pošleme písničku.
1: Všechny, co poslouchají, to je úplně jasný.
0: Dobře, díky moc, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

kluka už postavíčku zbývají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: Country počasí.
1: No a dostáváme se k 16. hodině, k počasí, v noci převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami a v noci teploty 15 až 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Zítřejší teploty 18 až 22 stupně, na severovýchodě 16 až 19 a na horách kolem 14 stupňů. Zítra bude foukat jenom slabý vítr. Láska má,
2: je láska tvá. Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na

jeho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmou dá. Jeho. Ahoj!

0: Asonance na Country Rádiu od všech, kteří tam byli. Slyšíme, že to bylo opravdu super, zorganizováno perfektně a všechno klapalo výjimečně a výtečně. Mluvím o koncertu na Konopišti, pokud jste byli, tak asi mi dáte zapravdu. Pokud jste nebyli, no tak škoda, ale bude nějaký další koncert příště bez pochyby. Tak my pokračujeme, další hodina, vlastně poslední hodina, kdy vybíráme předměty, které poletí do vesmíru k mezinárodní kosmické stanici. A no, to hlasování bude ukončeno 18. září, takže ještě chvilka je podívat se na stránky českacestadovesmíru.cz. U mikrofonu Tonda Bezrouk, další hodinu tedy otevíráme taky, věřím tomu, někým z vás, je to tak, a protože telefon vlastně tady stále vyzvání, kdo pak tam Country Radio, dobrý den. Halo, halo, jste to vy, dobrý den.
1: No, slyšíme se.
0: Krásně.
1: Dobrý den, tady pan Jaroslav. A jak poslouchám veškerý ty příspěvky,
0: ano.
1: Tak si říkám, že celou Českou republiku tam nahoru poslat nemůžem, že jo?
0: No celou
1: ne. Ale přišel jsem na to, jak by to šlo.
0: Ano. No tak schválně.
1: No, poslat tam Ústavu České republiky, to vlastně zastupuje všechno.
0: Ústavu říkáte, no to by bylo čtení teda, panečku.
1: A dá se to pak vystavit i v muzeu.
0: To je pravda, no to je vlastně pravda. Je to tedy poněkud suchý a strohý text, ale vlastně je to jeden z typů, konečně proč ne, a myslím si, že splňuje všechny atributy, to znamená takové ty věci, co by to mělo splňovat, jak je uvedeno na těch webových stránkách.
1: A stránky jsem vyplnil.
0: Vyplnil jste? A no a pozor, napsal jste tady ten váš tip?
1: Ano, napsal.
0: No tak pak zavolejte, s jakou se to setkalo, jestli teda byla nějaká reakce, můžeme si dát vědět potom 18.
1: Dobře,
0: tak jo, dobře, další dobrý tip, tak písnička je vaše, teď je tady Faith Hill třeba připravená, nebo Radek Tomášek, tak jestli můžete, chcete poslat někomu, máte možnost.
1: No určitě všem, kdo je v práci, vy jste v práci, já jsem, ostatní jsou
0: jo,
1: v práci.
0: Jo, takže do práce, je to jasné.
1: Jasně.
0: Dobře, tak díky za telefon, mějte se hezky, nashledanou.
1: A vy taky naschle v Country Radio.
0: No a Kukátko, za chvíli bude taky o jednom hlasování, ale o trochu jiném. Budeme vybírat strom roku, tak poslouchejte.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Celé odpoledne si povídáme o hlasování v podstatě na webu Česká cesta do vesmíru CZ, vybírání předmětu. Tak teď to bude taky o hlasování a vybírání, ale něčeho jiného. Já už jsem naznačil, že půjde o strom vlastně, víc o tom ví Jana Tauchmanová a ta nám to poví. Jano, je to tak, jo? Dobré odpoledne, ahoj.
2: Dobré odpoledne, budeme si povídat o hlasování do ankety Strom čtvrtstoletí. Do 5.10. můžete hlasovat, jelikož jsme v Královéhradeckém kraji, tak Královéhradecký kraj nominoval Jabloň u Lidmanů, která se nachází v Machově na Broumovsku.
1: No, tak to je taky zajímavé hlasování. Víš o něm víc?
2: Vím o něm. Tenhle ta jabluňka je odrůda Renata Renheinská, její asi 76 let, obvod stromů má 140 cm. V konce to je jediná ovocná dřevina, která tenkrát získala titul Strom roku.
1: No, já si myslím právě, že ovocných dřevin moc není, že? To jsou většinou třeba lípy, buky, duby, že? Asi
2: ano.
1: Tak to je.
2: Takže pokud budete chtít dát tomuto stromu hlas, podívejte se na webové stránky Strom století, ono vám to vyhledá.
1: Takže Strom čtvrtstoletí, říkáš. No tímto bych to v podstatě ukončil, to je fajn, ale to bys nebyla ty, abys neměla ještě nějakou železniční tečku.
2: Samozřejmě, tak se dostaneme do Police nad Metují. Tam je otevřené nové muzeum Nulka. Jsou tam modely výrobců plechových mašinek velikosti nula z celé Evropy a některé jsou tam i ze světa. Je tam veliké kolejiště, kterému vévodí 3metrové švýcarské Alpy a může tam jezdit naraz 12 vlaků.
1: No a hlavně ta nulka, vlastně to jsou větší modely, než je obvyklé, že?
2: Ano, jsou daleko větší a jelikož to letos začalo, tak příští rok ke kolejišti přibude ještě kávoviště. Víš, co to je?
1: No, nevím, nějaká zastávka s kavárnou?
2: Má to něco společného s kavárnou, s kávou, takže hostům bude vozit kávu mašinka.
1: Je, tak to je jak v Kulovém blesku tam vozili slivovici. Jano, děkuju, to je zajímavé, díky za tipy. Dva. Ahoj.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava je tady právě o 4:30, D11 mezi 42. a 41. kilometrem. Ve směru na Prahu počítejte s nehodou dvou vozidel. Nehoda je taky na D1 na 35. kilometru ve směru na Prahu. A nehoda je i na D6, exit 154 je v podstatě exit uzavřený, protože probíhají záchranné práce, je tam osobní auto ve stromu, uzavřen je nájezd i výjezd na dálnici D6 154. A pokračujeme. Silnice mezi Opavou a Českým Těšínem, tak tady je poblíž zahradnictví, Nehoda je dále na silnici 55 u obce Kokory na Přerovsku. Nehoda je také na 10 u Železného Brodu v Zatáčce a ještě jedna na silnici 9 u Svor na Českolipsku, tak i tady projíždějte opatrně, dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
2: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
3: A svítí na tvou lásku nepěnou.
0: Někdy to prostě člověka chytne.
3: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
0: Popadne tele a kytaru.
4: Já světem táh jen tak s celtou. Měl jsem tačí rámu srát.
0: A pustí se rovnou za nosem.
5: Jedna věc je téměř jistá, že se na pout dlouho chystám.
3: Silnice král.
0: Vydejte se na cestu.
3: Silnice král.
0: S Country rádiem. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
6: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country rádiu? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. Budu těšit, Vláďa Vlach.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

posun po týdnu, jak se to zahýbalo, poslechněte si. Od 19 startuje pořád Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a dneska to bude o rehabilitaci, to je zajímavé téma. Mezi 20. a 23. nás čeká 3hodinový pořad Folkmeny, no a finále dneška, tak to patří Milanu Šmírovi a pořadu Album týdne. Dneska si připomeneme album Všechno je teď od Žalman a spol. Z tohoto se zatím u nás uchytila jenom písnička Glenkou, ale album obsahuje dalších 14, píše Milan, skvělých skladeb, takže si je všechny poslechneme právě dneska od 23. hodiny.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: 26.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: No, v podstatě troufám si tvrdit, že tady ten náš víkendový pokec na téma, co by měl astronaut Aleš Svoboda vzít sebou do vesmíru na Mezinárodní kosmickou stanici, tak tady to téma se setkalo opravdu s obrovským ohlasem. Díky vám všem, kteří jste se zapojili, protože de facto od sobotního rána až doteď telefony nepřetržitě vyzvání, přišla spousta SMSek. No a vlastně cílem asi úplně nebylo u nás vybrat jednu konkrétní věc, ale spíš povědět vám, a aby vešlo ve známost, že každý může vyplnit formulář na českacestadovesmíru.cz. Je to jednoduché, protože napíšete předmět, jaký byste rádi byli, aby letěl do vesmíru. Něco o něm, jestli je nebezpečný, malý, velký, tlustý, tenký, jestli se s ním dá štěrchat a nedělá se mu špatně, a něco v tomto smyslu. No a všichni máme šanci takový tip právě ještě dát až do 18. září, což je vlastně poslední den, a někdy v listopadu budou známé výsledky, takže to se dozvíme. No ale jak říkám, setkalo se to opravdu s velikým ohlasem. Ano, koukám na SMSky, tady taky model Škodovky, to už tady zaznělo i dopoledne, nebo model motorky Java, někdo píše, nepodepsaný. Helena taky další SMSku píše, zkrátka desítky SMSek. Večerníček taky tady někdo píše, a vlastně v tomto smyslu jsme měli i telefon, ale taky se nikdo nepodepsal, abych řekl křestní jméno. Takže díky vám všem, kteří jste se zapojili, už teď se těším na další víkend a na další tematický pokec, který byl tentokrát vesmírný. Tak teď trochu tematicky večerka od Brontosauru, no a po 17. hodině, tak to samozřejmě startujeme. Písničky na přání, už teď se těším.

0: Country počasí.
1: A před 17. hodinou pojďme na počasí. V noci převládne zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami od 15 do 12 stupňů, na horách kolem 10. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřka. Během dne se budou od severozápadu srážky protrhávat, respektive jich bude ubývat. Zítřejší teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Na horách kolem 14 stupňů, zítra jenom se slabým větrem.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
4: Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Tak, vítejte u písniček na přání. Vítá vás u nich Tonda Bezrouky, krátce po 17. To znamená, že celou hodinu do 6. hrajeme na přání s výjimkou soboty, kdy hrajeme do 7. Tam jsou dvouhodinové. No a objednáváte na studio@countryradio.cz, případně z našich stránek přes formulář, nebo pokud máte aplikaci, a nebo taky dopisem Vinohradská 167, pokud zbyde čas, tak dojde i na SMSky. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Chlap, co tady chybí, jako vzpomínku na mého švagra Jirku Kotka, který by se právě dnes dožil 73 let. Písničku posílá, podepsaná je Ivona.

Každý Machine Feara na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

Tady je Country Radio, další písnička, další mail. Prosím o zahrání písničky Talisman a bude to v podstatě, nebo takto, je tady napsáno Talisman od For Folk, tak a jejím prostřednictvím pozdravit všechny kamarády. Chci kolem šerifa Zajace a připomenout, ať vytahují dobré oblečení, ne dobré, dobové oblečení, ať vytahují. Termín westernu se blíží, je tu psáno. Na setkání v Bakersfieldu se těší Tornado O, ten nebo ta posílá písničku Talisman. Je tady.

0: No a my jedeme dál, pokračujeme v písničkách na přání. Dál to bude přání k narozeninám Edovi do Slavkova u Brna a zahrání písničky byl to Shane. K tomu hodně zdraví a chycených ryb. Taky hodně výher v soutěžích. Country rádia je tady napsáno a osobní pohody přeje celá rodina a písničku posílá vnuk Honzík.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýv. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčíst.

0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

Tady je Country Radio, hrajeme na přání zdaleka ne jenom k narozeninám a nějakým významným příležitostem, ale třeba si i jen tak napište o písničku, kterou jste dlouho neslyšeli, píše Jirka, dobrý den, můžete mi zahrát Kousavou deku? No a to je celé hotové, vyřízené, Jirkovi hrajeme na Country Radio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Půl šesté a doprava, D1, 35. kilometr ve směru na Prahu. Pruh jeden je uzavřen, je tam dopravní nehoda a krátké zdržení, nehoda dvou vozidel. A dál D1, 343. ve směru na Brno, taky dopravní nehoda, osobní auto a dodávka, omezený průjezd. Pozor na D8, mezi 27. a 26. ve směru na Ústí nad Labem je překážka, podběh z vozidla je tady uvedený, takže opatrně. Nehoda je také na silnici 180 u Dobřan Plzeň-Jih. Další nehoda, silnice 6 u Kněževsi na Rakovnicku a na silnici 34 u Havlíčkova Brodu je nehoda dvou vozidel u stavebnin a ještě je hlášena silnice 38 u Hlízova na Kutnohorsku, i tady dopravní nehoda. Dojeďte dobře, šťastnou cestu.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
3: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Tady je Country Radio, no a ještě máme půl hodinu, než tu vypukne nedělní večerní program s Milošem, takže písničky na přání jsou v plném proudu. Můžeme říct, dobrý den, můžu poprosit o zahrání písničky Kovboj je správnej chlap od Hanky Horecké. K mým včerejším narozeninám si píše Radek z Vysočiny, no jasně, všechno nejlepší.

Tady je Country Radio, maily jsme všechny odehráli, vyřešili, tak dojde taky na nějaké SMSky, píše nám Tereza, nebo respektive píše takhle, to jsem já, zase Tereza z Třinecka, minulý týden jste na mě byli tak hodní, tak to zkouším zase a chtěla bych zahrát něco od Zicha, třeba Majoránku. Dneska tu jsem sama, tak jenom pro mě, děkuju moc, jste nejlepší rádio, tak to tady ještě tak si přečtu, poslouchám vás každý den, ano díky, takže jo, zdravíme Terezu. Na Třinecku Karel Zich.

Další SMS-ku vybírám na Country Rádiu. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát od Vojty, Kyďáka, Tomáška. K čemu ty slzy? Jenom tak pro radost, pro hezký zbytek dne. Všem posluchačům posílá písničku Ellen.

No, nejenom za Karlín, padá slunko, 18. hodina se blíží, tak to byl takový, už jsme řekli, fajn víkend z hlediska tématu, které jsme diskutovali, takže díky všem, kteří jste se ozvali, kteří jste napsali SMSku a tak dále, zapojili jste se živě do vysílání, bylo to fajn, to určitě ano. Po 18. hodině Miloš už tady obchází kolem, takže jdeme do finále s písničkami na přání. Užijte si dnešní večer, to vám přeje ze studia Tonda Bezrouk, těším se zase příště někdy naslyšenou a poslední písničky na přání budou dvě. Srdečně zdravím, SMSka, prosím písničku, no to je hezká Bitva o Karlův most, díky. Hanka z Havířova posílá a další SMSka, milé Country Radio, zahrajte prosím pro mého manžela písničku Břehy mé duše, tady

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

proč chodí láska pozdě spát. Víš, kdo chodí do tvých snů si hrát. Víš, kde zůstávají vlaky stát. Víš, proč sníh ti padá na kabát.

proč může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může objevit.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Country počasí.
1: 18 hodin bude za chvíli, tak ještě pojďme k počasí na noc. Převládne zataženo na většině území s deštěm nebo přeháněkami, teploty 15 až 12 stupňů, na horách bude kolem 10. No a zítra čekejme ráno a dopoledne zataženo oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháněkami, ojediněle sem tam i bouřka a během dne budou od severozápadu srážky ubývat a oblačnost taky. Zítřejší teploty 18 až 22 stupňů, na severových 16 až 19 a na horách kolem 14. Foukat bude zítra jenom slabý západní až severozápadní vítr.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je Bonanza, nedělní písničková mini hit paráda Country Rádia. Tento týden začínáme novou čtveřici základních kol a je na řadě countryová Bonanza. Pojďme na to. První host je ze Slovenska, druhý dych se jmenuje kapela, Rieka a čas je název písničky. Číslo 1.

Startovní dráha číslo 1, druhý dech, rieka a čas. Všechna ostatní pravidla zůstávají stejná. Po odvysílání 5 písniček můžete hlasovat zhruba do 19. hodiny. Před 19. hodinou se dozvíte výsledky, zahrajeme vítěznou písničku. Ta bude znít ve večerním vysílání Petra Kocmana a také Čas od času i v Čaji o 6. No a také se 5 písniček objeví na našem webu a budete moci pro ně znovu hlasovat. To, kdyby nevyhrála ve vysílání ta, kterou jste chtěli, tak možná vyhraje na webu a já vám ji za týden zahraju. Dvojka, Viktor Půček a Vicky Půčková, Šel jsem kousek dál.

Startovní dráha číslo 2 dnešní countryové bonanze Viktor Půček a Vicky Půčková. Šel jsem kousek dál. Na trojce jsou Romantici, 8:30.

Tak ono je 18 hodin a 11 minut, ale 8:30 se jmenovala písnička na startovní dráze číslo 3 Romantici. Na čtyřce St. Johnny, Nebe počká.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tu máme rekapitulaci. Druhý dech Rijeka a čas první startovní dráha. Dvojka Viktor Půček a Viki Půčková, Šel jsem kousek dál. Tohle je trojka Romantici, půl deváté.
2: V zahradách vyšlo slunce a pak motýl lítal zas.
1: Čtyřka České srdce, Jak dvě řeky.
3: Jak dva světy bez hranic.
1: Na mraky stoupá. A konečně pětka St. Johnny, Nebe počká.
4: Pak přeřadím na neutrál.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Jinak se podívat se na webové stránky, jak jste hlasovali o čtveřici písniček ze Super Bonanzy z minulého týdne. Ve vysílání po druhé dokázal vyhrát Hobous a Letokruhy. Ovšem na webu dokázal vyhrát Alfa Srdnec a nahrávka s názvem Los. Vítězná písnička je tedy odlišná od vítěze ve vysílání a proto vám ji teď zahraji. No a vy hlasujte pro aktuální pětici countryovou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Poslední dnešní dopravní informace na D1 na cestě do Prahy. Počítejte s kolonou u Vlašimi na 49. kilometru. Kolona se táhne až ke Šmejkalce. Na Trojce na cestě do Prahy počítejte s kolonami u Benešova a potom u Senohrad. A ještě dvě omezení na 27, to je tah Klatovy Plzeň. U Lukavice je dopravní nehoda a u Lužan se jezdí kyvadlově na semafory. Počítejte s kolonami v obou případech. Další doprava zítra po ránu. Šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí
0: brouk. Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je tu rekapitulace, jednička, druhý dych, Rijeka a čas. Dvojka Viktor Půček a Vicky Půčková, Šel jsem kousek dál.

0: Tebe počká.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je nejvyšší čas vám povědět, jak to celé proběhlo a dopadlo. Zahrát vítěznou písničku, připomenout, že ji bude hrát kolega Petr Kocman ve večerním vysílání příští týden. Také se čas od času objeví i v Čaji o 6. Byl to velký souboj dvou písní, tak jsem zvědav, jestli se to na webu potvrdí, anebo jestli se pořadí obrátí. V každém případě děkuji všem, kteří hlasovali, telefonovali, tipovali. SMS-kou tipoval také Petr, jeho koncové trojčíslí je 056 a napsal celou adresu, takže Petře, gratuluji, CDčko dostanete a nemusíte nic dopisovat, protože adresu jste napsal celou. Tak, všem ostatním tedy děkuji za to, že hlasovali. Startovní dráha číslo 5 to byla, vyhrála nakonec. St. Johnny, nebe počká.

0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
1: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
2: Do fousu píchnu redko,
1: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
4: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé, na vlnách Country Rádia, kde právě posloucháte další díl cyklu Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka. I dnešní díl bude vlastně věnován pánevnímu dnu. A proto je mým hostem specialista urogynekologie třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice doktor Luboš Karásek, PhD, kterého zdravím obvyklým zdravíčko, doktore.
2: Zdravíčko, pane Mertlíku.
1: My jsme se, pane doktore, v minulém díle zabývali a vysvětlili jsme si význam pánevního dna. Pojďme se dnes zaměřit na samotnou fyzioterapii, o které jste řekl, že je nesmírně důležitá, a na to, jak může pomoci ženám s různými zdravotními obtížemi. Kdo je tedy kandidátkou pro fyzioterapii pánevního dna a s jakými diagnózami nebo potížemi za vámi pacientky přicházejí?
2: Děkuji za otázku. Já bych předně chtěl zdůraznit, že nejsem fyzioterapeut.
1: A vím, ale řekl jste, že s nimi spolupracujete, ano, takže jistě víte, jaký to má vliv.
2: Ano. Doufám, že nepobouřím nikoho svým odpověďmi. Kandidátkami pro fyzioterapii pánevního dna, bych si dovolil říct, jsou téměř všechny ženy. Bavili jsme se o tom, že prevence je důležitá a pokud žena obecně cvičí nebo se o sebe stará, tak si myslím, že i cvičení pánevního dna by mělo patřit do toho repertoáru.
1: Já se vrátím k tomu, k té spolupráci těch dvou odborností, fyzioterapeut a specialista urogynekolog. Já jsem si vás pozval proto, že se domnívám, že první návštěva při zjištění potíží ženy je u vás.
2: Nejčastěji,
1: fyzioterapeut přichází až poté, kdy vy ho vyzvete ke spolupráci, je to tak?
2: To je nejčastější postup, ano.
1: Tak, to jsem rád, že jsem to udělal správně. Jak probíhá první návštěva u vás a co se děje potom? Čeho se pacientky nejčastěji obávají před vyšetřením? A jaké jsou metody k vyšetření pánevního dna?
2: Vyšetření na urogynekologii u nás probíhá jako standardní gynekologické vyšetření, tedy probereme s pacientkou, jaké má obtíže, to nás zajímá nejvíc. Co ji osobně trápí. A potom provedeme gynekologické vyšetření, jaké zná v podstatě od svého registrujícího gynekologa.
1: Ano.
2: A navíc je tam, řekněme, speciální ultrazvuk, případně to vyšetření je malinko podrobnější. A s výsledky toho vyšetření poté se domluvíme, jaký je další krok. To vyšetření u fyzioterapeuta vypadá velmi podobně. Opět je tam nějaká diskuze ohledně obtíží a odběr anamnézy. A fyzioterapie pánevního dna z logiky věci vypadá tak, že i tam probíhá vyšetření vaginální cestou. Mm-hmm. Je to něco, co pacientky někdy nečekají, my je na to připravujeme, aby nebyly překvapené,
1: jo.
2: Ale samozřejmě to dává smysl, protože fyzioterapeut potřebuje zkontrolovat ty svaly, to, jak je pacientka ovládá, a to jde právě pouze tou vaginální cestou, případně ultrazvukem.
1: Čeho se obávají nejčastěji pacientky před vyšetřením?
2: A můžou to být obecné strachy z gynekologického vyšetření a samozřejmě se bojí toho výsledku. Bojí se toho, že to bude nějaký zásadní problém, který nebudou schopni řešit, nebo že budou muset podstoupit operaci. A to jsou asi ty nejčastější strachy.
1: Domnívám se správně, když ale řeknu, že poruchy pánevního dna nebo klesnutí a cokoliv dalšího nejsou snad choroby život ohrožující?
2: V naprosté většině nejsou. Jsou samozřejmě jednotkové, řekněme, diagnózy, které k tomu ohrožení mohou vést. To jsou ty nejpokročilejší stavy, ale obecně nejde o život. My to těm pacientkám opakujeme. Jde o kvalitu života. To znamená, my se snažíme zlepšit jejich zážitek, řekněme, a to, jak vnímají sami sebe.
1: Mluvili jsme v minulém díle spolu o tom, co mohou ženy udělat pro zlepšení toho stavu. A respektive o mýtech, se kterými přicházejí infikovány. A řekl jste, že někdy je to to, že mají cvičit hodně, někdy zase naopak to, že se domnívají, že cvičí dost a ono je to málo. V té souvislosti jsem si našel Kegelovy cviky. Co to je?
2: A to jsou velmi populární cviky, je to taková skupina, řekněme, základních cvičení na pánevní dno. Oni jsou populární, protože jsou poměrně jednoduché, dají se hezky popsat. Ale patří to, řekněme, taky částečně k těm mýtům, protože ne Kegelovy cviky samotné, ale řekněme to cvičení obecně, protože u cvičení pánevního dna je velmi těžké předat tu zkušenost jenom, řekněme, čtením nebo koukáním na video. Proto mám potom pacientky, které cvičí, řekněme, třeba dlouhé roky a není tam žádný efekt, nejsou spokojené, protože prostě cvičí špatně, přesně tak. A to je ten asi ten zásadní mýtus, nebo to, co je potřeba říkat, že návštěva fyzioterapie je vhodná, protože se naučí cvičit správně.
1: Aha, takže proč ne Kegelovy cviky, ale s doporučením nebo dohledem fyzioterapeuta?
2: Přesně tak, Kegelovy cviky jsou správně, ale musí být správně provedené.
1: To je podle vás nejčastější chyba při cvičení toho pánevního dna? Nebo jsou ještě
2: pokud
1: jiné?
2: Nepočítáme absenci cvičení, tak tohle je ta největší chyba, ano.
1: Jakou roli hraje, jsem se dočetl, správné dýchání?
2: Správné dýchání hraje naprosto zásadní roli, protože při správném dýchání dochází právě taky k aktivaci pánevního dna, které působí v podstatě v souhybu a v souladu s bránicí a s mezižeberními svaly. Takže správné dýchání může velmi pomoci i cvičení pánevního dna a zpevnění celého trupu.
1: Říká specialista urogynekologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v ústřední vojenské nemocnici doktor Luboš Karásek. Host dnešního zdravíčko doktora Vladimíra Vertlíka na Country Rádiu.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Já se vás teď zeptám, pane doktore, jak je to se vzájemnou funkcí, postavením a jakousi spoluprací tří pojmů. Pánve, břišní stěny a hlubokým stabilizačním systémem, což vůbec netuším, co to je.
2: Hluboký stabilizační systém jsou primárně svaly podél páteře právě v napojení na pánev. Mm-hmm. Je to něco, co nás udržuje ve správné poloze svislé a umožňuje nám normální fungování. Ta souvislost je zcela zásadní, protože pánev, břišní stěna i ten stabilizační systém v podstatě tvoří náš trup a umožňují nám veškeré další pohyby. A musí být v souladu, musí být správně nastavené i řekněme pozičně, protože pokud nejsou, tak to vede k nějakému chronickému přetěžování určité části, ať už toho pánevního dna, nebo těch zad, nebo případně naopak k oslabení třeba té břišní stěny, což dlouhodobě vede k nějakým obtížím.
1: Aha. Jaké návyky podle vás pánevnímu dnu nejvíc škodí? Já jsem se dokonce dočetl, že vliv může mít i věc, která je samozřejmě nepříjemná, ale považuje i člověk za věc nepříjemnou, spíš že jenom nepříjemnou. Chronická zácpa. Skutečně to hraje roli?
2: Hraje to zásadní roli.
1: Ale?
2: Protože veškeré faktory, které zvyšují tlak na to pánevní dno, ve směru v podstatě z dutiny břišní ven, tak zatěžuje to pánevní dno dlouhodobě a ty svaly tím trpí, svaly a vazy. Takže i ta chronická zácpa, pokud je opravdu dlouhodobá, rozdíl je, pokud prostě týden to nejde a potom se to zase všechno rozběhne, ale pokud ta zácpa je dlouhodobá a pacientky to nutí opravdu silně tlačit na WC a bojují s tím, tak toto pánevní dno může opravdu jakoby dlouhodobě velmi zatěžovat a poškozovat.
1: Tady asi musí následovat spolupráce s gastroenterologií.
2: Tak tím prvním krokem může být i praktik, který může doporučit nějaké jednoduché triky, řekněme, nebo doplňky, jako jsou sirupy na změkčení stolice, nebo čípky a podobně. Ale pokud je to složitější problém, tak potom je na řadě gastroenterolog.
1: Vy jste řekl, a to mě zaujalo, že vlastně jedním z mýtů je také to, že nehraje roli věk, že tyto poruchy, tyto obtíže mohou mít ženy jak daleko mladšího věku, tak mýtem je, že až po přechodu, až po porodech a tak dále. A já se ptám opačně, čili může nastat, ty problémy mohou nastat kdykoliv víceméně. Kdy ale pacientka zaznamená první výsledky léčby, ty pozitivní?
2: U fyzioterapie je to zhruba 1 až 3 měsíce.
1: Ano.
2: V naší praxi čekáme, řekněme, minimálně 3 měsíce na nějaký efekt, než se bavíme o tom, jestli v léčbě budeme pokračovat nebo zvolíme nějakou další variantu. Ale řekněme minimálně 1 až 3 měsíce pravidelného denního cvičení.
1: Zůstaneme ještě chviličku na té pomyslné hranici mýtu a pravdy. Jistě hraje asi dobrou roli aktivní spolupráce pacientky s lékaři. Jakou roli hrají domácí cvičení, jsou-li dobře prováděna, ale jsou vhodné různé mobilní aplikace a domácí pomůcky pro trénink pánevního dna, které jsou mnohdy doporučovány nejenom lékaři, ale kdekoliv na internetu?
2: To je skvělá otázka. Domácí cvičení je ten základ. Mm. K fyzioterapeutovi jdeme proto, aby nás zkontroloval, aby nás naučil, jak cvičit, ale to hlavní gro je potom právě v domácích podmínkách a tom každodenním cvičení. Nelze očekávat, že se 4 návštěv jednou týdně u
1: není na to prášek.
2: Přesně tak, že to všechno zachrání. Takže je to návod a cvičíme pak doma. Primárně, to je to hlavní. A v poslední době, jak jste řekl, začínají vznikat a objevovat se nové mobilní aplikace či domácí pomůcky pro trénink pánevního dna. My obecně toto velmi kvitujeme, protože ty aplikace zvyšují motivaci pacientek, umožňují nějakou zpětnou vazbu. Jsou aplikace, které řekněme, spolupracují s nějakými vaginálními manipulátory a podobně, takže ty pacientky mohou to pánevní dno trénovat a vidí na telefonu, jak moc se jim to daří, mohou sbírat nějaké body, úspěšnosti a podobně, takže v rámci motivace a nějakého přesně zpravidelnění toho cvičení, vytvoření nějakých návyků, je to naprosto skvělá věc.
1: To jsou tedy, měl jsem připravenou otázku a zřejmě jste mi na ní odpověděl předem, to jsou tedy ty moderní přístroje nebo technologie, které mohou terapii podpořit, nebo jsou i jiné?
2: Jsou, je to část z nich, potom jsou ještě, řekněme, obtížněji dostupné či finančně náročnější varianty, které ta pacientka si nekoupí domů, ale jsou to různá elektrostimulační křesla, elektrostimulační vaginální sondy a podobně, které se dají buď to zapůjčit, případně docházet na ně v rámci nějakých center ambulantně, a je to skvělý doplněk právě k tomu cvičení. Není to samospásná metoda, ale jako doplněk ke stimulaci těch svalů je to výhodné.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Může, pane doktore, a může vždy, dvě otázky vlastně, pomocí fyzioterapie a spolupráce s vámi jako s urogynekologem vždy pomoci předejít operaci a zmírnit následky nemoci?
2: Vždy ne. Medicíně nemáme rádi tahle vždy velmi striktní stanoviska, ale je to samozřejmě přístup, který může tu operaci oddálit nebo naprosto může vyrušit v podstatě nutnost té operace.
1: U řady jiných chorob, úplně jiného charakteru, se vždy ptám na příčiny. Mohou si pacientky někdy tento stav tohoto onemocnění způsobit sami svojí životosprávou, svým životem?
2: Otázka je, jestli si ten porod způsobí sami?
1: Ne, ale jestli existují, to asi ne, ale existují u jiných chorob způsob životosprávy a konání, který přivádí choroby.
2: Určitě.
1: Jak je to tady?
2: Je to například ta obezita, která může zhoršovat dysfunkci pánevního dna a ty obtíže. Je to například kouření, ze kterého plyne chronický kašel, který opět zatěžuje pánevní dno.
1: No jde.
2: A to jsou asi ty nejzásadnější věci, které si pacientka může sama přivodit.
1: No, tak budeme ještě pokračovat, ale pozor na kouření. Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka, Country Radio, specialista urogynekologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, doktor Luboš Karásek, host dnešního pořadu.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Vy jste předtím mě vtipně vyzkoušel, jestli si ženy za porod mohou sami, když se mluvil o příčinách, to jistě ne. Ale mohou si možná zaobtížit někdy po porodu. Pokud by nedělali, nekonali, a já se ptám, co?
2: Důležité je konat ještě před porodem.
1: Ano.
2: Opět samotné těhotenství zatěžuje pánevní dno a můžou se někdy objevit obtíže charakteru například úniku moči už před porodem.
1: Mm-hmm.
2: A opět i v této fázi má místo fyzioterapie jako hlavní, řekněme, konzervativní a neoperační přístup. Takže preventivní cvičení pánevního dna. A v případě, že potom porodu se pacientkám, rodičkám něco nezdá, tak neváhat a navštívit od specializovanou ambulanci tak, aby se včas ty obtíže řešily a nedošlo k rozvinutí.
1: Lze tedy, asi ano, ale je třeba o pánevní dno pečovat preventivně i v případě, že nejsou zdravotní potíže?
2: Já věřím, že ano.
1: Ano.
2: A je to právě ta primární prevence toho, aby vůbec nevznikly nějaké obtíže po tom porodu nebo s věkem.
1: Jaký je rozdíl mezi péčí po spontánním porodu a po porodu císařským řezem?
2: Ten rozdíl v péči, alespoň u gynekologické, je naprosto zásadní.
1: A to?
2: Protože spontánní vaginální porod zatěžuje primárně teda pánevní dno a je třeba po porodu zkontrolovat, že všechno je v pořádku, že tam nedošlo k nějakým poraněním. Případně začít s fyzioterapií už během prvních dnů. Většinou je to nějaká dechová terapie a po malých kručcích vlastně přidáváme to cvičení. Císařský řez je velká břišní operace. Je to velký řez naskrz celou břišní stěnou. A zatěžuje naprosto

0: často jiné orgány, jiné tkáně. A v tomhle případě to pánevní dno většinou je intaktní, nedochází k žádným poruchám, ale musíme nechat zahojit a v podstatě potom posílit tu břišní stěnu. Takže tam ta fyzioterapie na začátku, řekněme, je taky směřovaná to dýchání a umožnění hojení a s odstupem, řekněme, třeba 6 týdnů po císařském řezu můžeme začít cvičit břišní stěnu a bránit se nějakým komplikacím dlouhodobým.
1: Vy jste řekl, že se dá samozřejmě cvičením preventivně pečovat o pánevní dno celoživotně víceméně. Je potřeba tato cvičení zesílit třeba, nebo tu péči jakoukoliv? A jaké doporučení byste tedy dal ženám v menopauze?
0: Já myslím, že zesílit není třeba. Menopauza je charakterizovaná...
1: Zčetnit prostě a tak dále.
0: Tam jde o to, že menopauza je charakterizovaná tím, že dochází k úbytku estrogenu jako hlavního hormonu u žen a dochází k dlouhodobému úbytku tkání a snižování jejich kvality. A to vede k tomu, že ty obtíže se mohou, řekněme, zesílit a mohou být častější. Ale to cvičení, pokud probíhá už před menopauzou, tak si myslím, že není nutné nějak zintenzifikovat nebo zesilovat, zčetňovat. Mm-hmm. A v případě, že ty obtíže se objeví, tak potom je možná spíše vhodné se ta kontrolu fyzioterapeuta zkontrolovat, že cvičíme správně, případně po dohodě třeba častěji. Ale nevidím to jako velkou nutnost.
1: Čili zůstat na té intenzitě, která tak. Je podle vás užitečná. Slyšeli jste poslední slova mého dnešního hosta, urogynekologa 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice doktora Luboše Karáska, PhD, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktora Vladimíra Vertlíka na Country Rádiu. Děkuji, že jste byl a těším se, že opět ještě s námi někdy budete. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salon Zelenáčů hraje v úterý 15. září od 7:30 večer v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně U Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer tramských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.

Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

večer začíná se nedělní tříhodinovka folkové muziky nazývaná Folkmeny, kterou vás provede Miloš Keller. Úvodní zahřívací kolo obstarali My tři a vy a Rádio Vesmír a také Peter, Paul and Mary, Blowin' in the Wind. No a pak už se budeme věnovat naší letní folkové abecedě. Tentokrát probereme trojici písmen P, Q a R. No a asi pravděpodobně celou abecedu jakoby v létě nestihneme, tak ní budeme chviličku pokračovat i na podzim. Poupata, řek ti to písní a Poutníci, čas příliš dlouho stál. To jsou dvě písničky, které už máme za sebou. A také dva interprety od P. Pražce nám nabídnou Bosou Bosanovu, Proč ne band, tam na hlavní třídě, skupina Prospekt, Čekám a s ním a také Průdušky, Ptá se. Hezký poslech.

Stále jsme v naší letní folkové abecedě u písmene P, tohle byly Průdušky a starší nahrávka s názvem Ptá se. Přelet MS nabídnou písničku Kabelky, skupina Přístav z Brna Podzimní náladu a Pupkáči Víkendovou a pak už se dostaneme ke Q.

0: Díky moc. Je vás tady.
1: Tak tohle byla skupina Květen, psáno opravdu z Q a nahrávka s názvem Duha. Od Q jsem našel ještě další kapelu Quanti Minoris a ta nám zahraje a zaspívá Dance Est. Pochopitelně také máme kvartet, ale ten patří spíše do bluegrassové oblasti. No a po Quanti Minoris přijde R. Radúza, Půjdu kam chci, nebo Red and White, Pícha.

Tohle byl Vlasta Redl, je také od R, ale nebyl sám, ještě s Jaroslavem Samsonem Lenkem a Slávkem Janouškem nabídli 100 barevných slov. Ještě si dáme roháče a bude to pro dnešek všechno. Za týden začneme písmenem S.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

je třeba občas kůže hroší, jinak jsme v jádru samý dobří hoši. A moje žena Marie kdysi s láskou dávala šunku kapie na chléb a máslo, svačinu ani Marie už dneska nemám jistou. To od té doby, co se stala aktivní.

práce jako k oslavě, nejspíš proto, kdysi jsem dělal v Ostravě. Tož vím o tom, cestou nám optimismus vyzařuje z tváří, někteří zpátky ještě více září. A moje žena Marie teď se mnou nespí, že svítím přes žaluzie. Už venku z cesty nikdy mi nevěřila, když jsem říkal, zlato, ty

nastane a furt se žije, nikomu nic se nestane, až na prémie, my za to nemůžeme, my to máme v oku, vždycky to pojebou ti z druhého bloku. Se mnou se moje Marie občas smíří, na to se vždycky napijem, já trochu hýřím, nad ránem zavírá to Fernet Rum a Gin Fizz, rázem je zelená, víc než celý Greenpeace.

Je tu další hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkminy, hodinka, kterou reprízujeme také ve čtvrtek hned po půlnoci. I tou vás provede Miloš Keller. Úvodní zahřívací kolo obstarali Sova a Slamák a také Gordon Lightfoot. No a pak už jsme se dostali k výročím tohoto týdne, kde gratulujeme nebo vzpomínáme. 13. září 1953 se narodil Ivan Huvar, člen a autor skupiny Folk Team. Dali jsme si starší věc, káva a čaj. Pak zazněly blátotlačky, protože 15. září 1947 se narodil Jiří Matějček, zakladatel skupiny Blátotlačky. A komu budeme gratulovat, či na koho budeme vzpomínat dál? 16. září 1969 se narodil kapelník skupiny Isara, zpěvák, kytarista, autor a také spoluorganizátor folkových večerů Underfolk David Schelies Schellenberg. Působí v kapele Isara, tak si dáme Opustil jsi mě navždy. No a ještě jedno, tentokrát smutné výročí, 19. září 2021 zemřel kytarista a zpěvák, zakládající člen skupiny Epidemie Lukáš Kazík. Dáme si taky starší věc, Lovec amorů.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi dávno, co jsem vypadl od nás baráku. Teď jen 12 run mě doprovází cestou Bůh ví kam. Kolik jsem už tak

jen čelo tisknu na tabulku, za sklem vidím louky chrb a máků. Někde nad lesem se slunce

0: Po prvním týdnu hlasování v zářijovém kole folkových stupňů už se nám to pěkně rozhodilo. Na prvních dvou místech jsou postupující z června, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tohle bylo aktuální místo. První za první týden zářijový Sejfy, cesta domů. Na druhém místě je také postupující z červnového kola Honza Novorka, díky písním.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě. Máma nezná den, abych nebyl od rána v zajetí svých strun a nebo kláves pijána, i kdybych se nožem

jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

Aktuální druhé místo folkových stupňů po prvním týdnu hlasování, postupující z červnového kola Honza Novorka díky písním. Honza Novorka má spoustu ocenění a cen a vítězství také v dětské portě a zdá se, že úspěšně bude postupovat i dál. Ale nepředbíhejme, pojďme na místo třetí. Spolektiv Vyhrání z ráje, to je zářijová novinka.

aktuální třetí místo folkových stupňů, Spolektiv Vyhnání z ráje. I ty další dvě písničky jsou zářijové novinky, tak ano, zářijové novinky a všechny už znáte, protože jsme se s nimi seznámili také z CDčky, ze kterých pochází. Dáme si tedy čtvrté místo a páté místo už pohromadě. Vlasta Procházka Smíření a Semiš pro legraci. No a uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

venku je zataženo a hvězdy vidět není. Přesto mi neušlo, že honáci koně ženou loukou pokosenou zpátky do vězení.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Marty Johnson vydal album, nevím, v jaké formě se dostalo k vám, k nám se dostalo ve formě flešky, s velmi vkusným a pěkným obalem. Martyho Johnsona měl také ve svém vysílání kolega Milan Schmidt, takže vám už představil některé jeho písničky, tak na něj nemůžeme zapomenout ani ve Folkmini. Navíc příznivci Martyho Johnsona se hlásí také s písničkou Ještě je čas, že by ji rádi chtěli slyšet, a tak jsme ji zahráli právě na úvod tohoto krátkého povídání. Marty Johnson vystupuje s velmi příjemným a civilním projevem, velmi dobře znějící hlas, jednoduchá instrumentace, možná velmi působivá a podtrhující texty, ve kterých se zabývá nejrůznějšími okamžiky života, trochu o nich přemýšlí, trochu hledá řešení a možná to řešení najde i ve spolupráci s posluchači a posluchačkami, respektive oni to pak najdou, či oni to pak najdou. Jak jsem říkal, hezký civilní folkový projev, který možná nezaujme na velkých pódiích, ale takhle večer v rozhlase vysílání a nebo večer při poslechu oné flešky určitě. Marty Johnson nabídne Ještě vrátil bych to zpátky a za to ti díky.

0: Po prázdninové přestávce se opět ozývá Pepa Pelán s tím, že opět začínají pravidelné jeho koncerty. A samozřejmě obvykle to bývá i s nějakým hostem. Je to tak, Pepo, já tě zdravím a na koho a na co pozveš posluchače tentokrát?
1: Taky tě zdravím a je to úplně tak, jak jsi předeslal. Končí léto, tudíž navazuje podzim a s tím i podzimní akce. A jednou z nich jsou folkové večery pod stolem. Koho jsem pozval? Je to pražský písničkář a frontman kapely Jako doma, čili Dušan Jako doma, pod touhle značkou on vystupuje. Mm-hmm. Ten večer první podzimní bude v pátek 18. září v 19 hodin začátek a místo obvyklé Strakonická vinárna a čajovna pod stolem.
0: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače na vlny Country Rádia donesl Pepa Pelán a já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníkům.
1: Já taky moc děkuji, mějte se hezky.
2: Jednou se tu objevila jako velká voda a hned mě olízala, to nebyla náhoda. Jsem z útulku a jsem taková koza a víš, jaký mi dal jméno?

No a závěrečných 10 minut téhleté hodinky věnujeme opět historii, pohled do 80. let. Tohle byly Sasanky a nahrávka s názvem O létání, inspirovali se u tria Peter, Paul and Mary, Lemon Tree. A pak něco aktuálního o počasí. Tulačky nabídnou písničku Prší a Vodnáři Deštník. A to bude pro tuto hodinku vše, pokud posloucháte reprízu, tak opravdu. Pokud posloucháte premiéru, tak po 22. ještě pokračujeme.

0: Je 22 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.
1: Včera jsem se zeptal Hryhorie,

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Slámu pod hlavu si dává, co půjčilo mi obilí.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše v lajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak.

dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ať jí rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel a kam jdeš.

Je to poslední hodinka nedělního folkového večera na vlnách Country Rádia nazývaného Folkmeny, i to vás provede Miloš Keller. Začali jsme zahřívacím kolem Hryhory a Honza Jícha a také New Christy Minstrel z Cotton Fields. No a pak nám hráli a zpívali Charlie a Torzo, Kousek štěstí nebo Bratři Ebeni Trampská a u nich bychom se mohli na chvilku zastavit. Dáme si čas Holin a také Chlebíčky, tedy novější věci, relativně novější věci. A pak tu bude Jiří Holoubek, Trio jsou jiný nebo Fleret, Hospoda u Davida. Hezký poslech.

kytičky ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsmutnější.

jedl se i skůl.

čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Já jenom jednou měl jsem strach, na srdci mor a v duši prach. To když jsem na miskách tvých vah převážit všechno měl, co poznala zdřív. Já jenom jednou jsem se bál, že hra, co sám jsem rozehrál, vezme mi víc, než rád bych dal, až potom z nenadání osud mi kýv. Stokrát jsem otázku si klad, jestli když od tebe chci brát, sám dávám dost, věř, dávám rád, jestli jsem tím, s kým ještě pořád chceš plout. Jsou chlapi, co se chovají líp, mají peněz víc a šarm a vtip, proti těm nejsem skvělej typ.

Víš, lásko, někdy, když už spíš, přemýšlím, jestli uvěříš, že i když míváš se mnou kříž, jsem na tom stejně jako prvních pár dní. Kdy jsem jen uslyšel tvůj hlas, zahlídnul lehký záchvěv řas v polštářích tvůj ztracený vlas a věděl o tom, že každej z nás sní. Mít aspoň jednou jasný cíl, mít toho, kdo tě políbil, když váhal s kým a proč bys byl, kdo najde klíč a rázem zbaví tě pou. Jsou jiný, co se chovají líp, mají peněz víc a šarma vtip. Proti těm nejsem skvělej typ, přes všechno nech

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: V hospodě na náměstí můžete při troše štěstí sehnat místo u stolu, sednout si na lavici, dát si pravou kyselici anebo rum a kofolu.

někdy navštívíte Vizovice, zaparkujte u silnice, už tam, co je těch nejvíc obchodů. Rozhlédněte se vpředu vzadu a nemáte-li oční vadu, ucítíte hospodu.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

je důlní koník s oslepnutým zrakem, táhne svůj vozík plný kamení, je ticho na kůru.

běží hřebec s bouří pod kopity, chřípí má vůni, že až zabolí. Vůně zakódují všechny staré city a oči chtějí.

tě vidím, slunce se ti klaní. Hádám z tvé chůze po tvé paměti, jestli máš chřípí můr, anebo

Jde důlní koník s oslepnutým zrakem, táhne svůj vozík plný kamení. Je ticho na kůru a tma jak pořád.

0: Tak tohle byla Bokomara a nahrávka se názvem Důlní koník. Dejme si ještě dvě písničky od Bokomary. Jednak CDčka Bokomarie, Babička Majka a potom jednu starší, nebo ještě starší, abych byl přesný, Pionýrský šátek. A pak už to budou Popelky strom a také se už podíváme do zahraničí.
1: Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a jednou dudy.

při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme u zahraniční porce muziky v téhleté hodince. Tohle byla Joan Baez, Tubal. A ještě se objeví The Seekers a také Peter, Paul and Mary. Dozvíte se také, o čem a o kom je album týdne Milana Schmidta, které zazní hned po 23. hodině. A já doplním, že po půlnoci uvádím reprízu pořadu Karavana. Jirka Vondráček a Denisa Marková si ji připravují. Ale o Karavaně se dozvíte ještě před koncem této hodiny, protože Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany pro tento týden. Písničku z Karavany pro příští týden uslyšíte v pondělí po 18. hodině a 30. minutě.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020, Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, milí posluchači, mám pro vás písničku tohoto 37. týdne a je to jedna ze dvou písniček skupiny For Folk, která byla v Karavaně číslo 97. Jmenuje se Vezmi mě sebou a je to skladba, se kterou skupina For Folk soutěžila na letošní Portě. A protože Porta slaví 60 let, tak se domluvila taková krásná věc, že si na Portu zavzpomíná i plzeňský Lochotín, a to znamená pro vás, příznivce folku, vrátit se zpátky a zažít něco, co bylo tak slavné. Takže můžete zažít Lochotín 19.9.2026 a taky můžete zažít For Folk ve Velkém Mlýně, kam 21.10. doběhne do cíle štafeta partnerských festivalů Porty. Stačí přijít a možná i tam zaspívají For Folk písničku 37. týdne s názvem Vezmi mě sebou. Tak ať se vám líbí, to vám přeje Jirka Vondráček.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si poslechneme starší album, a sice z roku 2021. Je to, a teď pozor, 36. album Pavla Žalmana Lohonky. Započítány jsou i bestovky, živáky a podobně, ale to všechno patří k Žalmanovi. Takže, album se jmenuje Všechno je teď a mě fascinuje z mnoha důvodů. Samozřejmě vyzrálost a kvalita hudebníků, to je jasné, ale třeba i obal. Lavička v mlze uprostřed lesa doslova mě láká se zachumlat do deky a sednout tam a naslouchat jen tichu a oddat se atmosféře toho místa. Nakonec celý obal má překrásné podzimní barvy, no a protože podzim miluji, je mi hezky už jen při pohledu na to album. No a pak mě totálně dostává pestrost žánrových poloh, ve kterých se Žalman a spol na albu pohybují. Jedním slovem fantazie a já, milovník country, folku, blues, jazzu a rocku, doslova nořím pomyslnou žíci do té pestré mísy a hltám jako smyslu zbavený a doufám, že to tak budete cítit také. Sám Žalman se v předmluvě na albu přiznává k odvaze si splnit sny a rozkročit se nad více žánry, které mu dělají dobře. Povedlo se, a pokud je album oslavou Žalmanových 75, pak tedy gratuluji, tomu říkám důstojná oslava. Pojďme se ale podívat na to, co si zahrajeme v první fázi. A sice Cesta vede tam, Glencoe, Lochway, Suchý zip, Kouzelník čáry Máry, Radost, aby neumřela, U svíčky, Kamenný dvůr a Ten, kdo si.

0: Posloucháte pravidelný pořad Milana Šmita, album týdne. Country Radio.
1: Až bude poražen.

až přijde zas, zas blbej čas, vykopnem ho z těla, radost, aby neumřela.

Jsme v bance nežádoucí, tlupa staříků. Vedem řeči hloupí, v mlze z doutníků. Sedáváme na lavičce, třeba za fičí.

Jde zas, zas blbej čas, vykopnem hostěla, radost, aby neumřela, až přijde zas ten blbej čas. Vykopnem hospodu a zapijem to, až se rozední.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme album Pavla Žalmana Lohonky a jeho spolu a také mnoha hostů. Snad na někoho nezapomenu a pokud ano, tak se předem omlouvám, ale album nahráli tak samozřejmě Pavel Žalman Lohonka, zpěv, akustická kytara, Míša Hálková, zpěv, Petr Havrda, zpěv, akustická kytara, elektrická kytara, dobro, lap steel a Petr Novotn, zpěv, akustická kytara, basa, midi, editace. Dále je na albu i spousta hostů. Lenka Ambrožová, housle, Tomáš Brož, trombón, Marek Buble, soprán, saxofon, klarinet, Robert Fishman, flétny, Petr Koptiš, trubka, křídlovka, Petr Michal, buben, Radim Pígl, perkuse, Ivana Pokorná, keltská harfa, Radim Sládek, piano, Václav Švec, bicí nástroje, Jan Tříska, tenor, saxofon a pěvecký sbor Korále Žamberg. Doufám, že jsem opravdu na nikoho nezapomněl, opravdu hodně hostů, no ale také hodně skvělé muziky a pojďme se podívat na to, co nás čeká dál. Ještě si zahrajeme písně Ještě dobrý lidi, Dívám se, Ztracené údolí, Potřebuji, Všechno je teď a Bez tíže.

A to je všechno. Poslechli jsme si album Všechno je teď, album české folkové legendy Žalman a spol., které vyšlo 20. března 2021 u příležitosti Žalmanových 75. narozenin a já věřím, že vás bavilo tak jako mě. Dobrou noc.

se mi zcvrkává, divné skvrny kolem brady a neustálá únava. Tam, co se nosí řády, je často píchá

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Karavana na Country Radio.
1: Už je září a na Country Radio je i po prázdninách připravená karavana s číslem 97 a Jiří Vondráček
2: a Denisa Marková, dobrý den.
1: Dobrý den a u strojů Jakub Jiroušek a tady je výborná nálada.
2: No, to je důležitý. Karavana kráčí po hudebních stezkách a vyhledává písničky, jak to pořád říkáme, které by se mohly líbit posluchačům Country Rádia a tak se snad budou líbit i ty, které jsme na září vybrali.
1: A tak koho dneska uslyšíme, kdo nás čeká?
2: No, tak Vojta Kyďák Tomáško, For Folk, Pavel Pokorný a dvě naprosté novinky od skupiny Meziměsto. Oni mají nový album, to se jmenuje Pramen, co neuteče, tak si z toho můžeme pustit teďka dvě písničky a ta první se jmenuje Povodeň.

0: Tak to byl první song dnešní karavany, zpívala Jana Bílíková a skupina se jmenuje Meziměsto.
1: A písnička se jmenovala Povodeň.
0: To je pravda.
1: Mm-hmm. Tahle kapela slaví 10 let hudební existence a ty si říkal, že vydala své třetí autorské album s názvem Pramen, co neuteče.
0: To jsem říkal, ano.
1: Mm-hmm. No a to nahrávání a studio si kompletně platili sami z kapelních úspor.
0: No, to by mě zajímalo, jestli sbírali papír, odevzdávali lahve a tak, víš.
1: Já myslím, že to bylo tak, že poslední fázi výrobku, to znamená grafiku, lisování a flešky, dotáhli díky úspěšné sbírce na Donio, kde vybrali celou částku během pár týdnů.
0: Volna ta voda a proudící řeky jsou na albu jako taková metafora pro, já si myslím, jo, pro mezilidský vztahy, proměnu a neustále plynutí času. Oni vydali nejen to album na CDčku a streamovacích platformách, ale i na speciálních takových designových USB fleškách. Mm-hmm. To mě docela zajímá, protože taky bych si vydal takový album. Že?
1: Chtěl bys takový?
0: No, na flešce.
1: A chtěl bys se tak určitě jmenovat, protože my jsme tady už o tom jednou mluvili, že název vznikl díky tomu, že byli každý z jiného města.
0: No, to měli opravdu blbý s tím zkoušením. Já musím prozradit, že jsme se s Janou Bílíkovou domluvili, že se ujme postu šéfredaktorky v novém e-portiru, i když on nám trošku se loudá, ale bude krásný a chytrý a čtivý.
1: A my se všichni těšíme a taky se těšíme na další písničku Meziměsta, která se jmenuje Šípky.
2: Několik zim, zase držíš mě zkrátka, já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To se to krásně poslouchá, Šípky a Meziměsto. Naše karavana není žádné oprašování starého nábytku. Spousta lidí si myslí, že folk a country zamrzly někde u táboráku v osmdesátkách.
2: To, že si myslí, jo.
1: No to si myslí. No. A karavana je tu od toho, aby ukázala, že tahle scéna žije, dýchá a má drive a nerezaví a my nehrajeme dokola jenom to, co už všichni umí naspaměť i o půlnoci se zavřenýma očima.
2: To je pravda. A jestli jste naladili karavanu třeba poprvé, tak vítejte na palubě, ale nečekejte žádnou takovou suchou přednášku, spíš takový pohodový pokec u kafička, teda to tady nemáme, máme tady vodu, no a tady se dovíte, co se v téhle branži třeba zrovna šuškalo.
1: No a vy, kteří karavaníte s námi pravidelně, dobře víte, že tady mají své místo jak výhlasní interpreti, tak ti, kteří na výhlas teprve čekají. Bez mládí není ani stáří, protože když by nebylo mládí, neměl by kdo zestárnout, Jirko.
2: To je pravda, co? Dneska si teda může nahrát písničku kde kdo doma v obyváku, třeba na telefon.
1: No ale ta kvalita pak.
2: A hodit ji na internet, ale právě všechno potřebuje svý. Krásný hlas zní třeba v koupelně, když si to vemete, líp, než pod peřinou.
1: Zpíváš si v koupelně?
2: Ne, nespívám, protože já mám studio malý a tam si zpívám a tam si dávám už umělý hlas. A to je právě to, co se děje ve studiích. Prostě mistr zvuku tomu hlasu, nebo kytaře, nebo bicím dodá prostor, který normálně ve studiu není. A to je to mistrovství, bez kterého to prostě nejde.
1: Já si myslím, že mistrovství zvukařů je postavené na podobném základě jako mistrovství řezbáře, řidiče, tenisty nebo architekta domu. V umění jde o zážitek, který vám připraví tvůrci písničky.
2: No a právě z toho máme potom dobrý pocit, že jo? A znovu připomínáme, že nám můžete psát, která písnička z karavany se vám líbí a my ji tady potom klidně zahrajeme. A je to jedno z který karavany, prostě která se vám líbí.
1: Je to tak. A my si dáme další písničku. Tentokrát to bude Pavel Pokorný a ta písnička se jmenuje Trosečníci betonových měst.

0: Tohle byl Pavel Pokorný a jeho písnička Trosečníci betonových měst. Pavel Pokorný má za sebou už 5 sólových alb.
1: Fakt jo. Mm-hmm. Já znám tyhle. Noční telefony, Pokoj pro hosty, Zamraky, Periferie uprostřed města a nejnovější je Sběratel pocitu.
0: Ty jsi velký fanoušek Pavla Pokorného.
1: Ne, já jsem si na to načet, víš, rozumíš. Ale Pavel už tady měl písničky, takže samozřejmě já se vždycky zajímám, co mají lidi, co tady už v karavaně byli, co mají novýho a podle toho samozřejmě se na ně těším, na jejich nový písničky. On tam vystupoval jako solo a teď si postavil kapelu. A kterou vtipně nazval Neznámé celebrity.
0: Ježiš, to je hezký název.
1: No, to je dobrý. Hmm. Hraje v ní na baskytaru třeba Petr Novotný, což je basák od Žalmana. Hmm. Na kytaru tam hraje Aleš Hrbek a na kachon Martina Hrbková, to jsou zase z Přístavu. No a tak tady máme další písničku. Jo, on třeba hostoval u Kamelotu nebo u Slávka Janouška, teď teda hostuje tady v naší karavaně číslo 97.
0: No to je paráda, tak se dáme dalšího písničku.
1: Řekni kterou.
0: Ta se jmenuje Ale ty vzpomínky.

0: Country Radio.
1: Ale ty vzpomínky Pavel Pokorný zpíval. My jsme tady v karavaně měli jedno zajímavé téma a to jsou české vynálezy. Ale nestihli jsme říct víc o obrovském vynálezu pana Oty Wichterleho a vzpomenout si na ten fascinující příběh, který šokoval asi celý svět. Víš, znáš ten příběh?
2: Jasně. První měkké čočky vznikly na přístroji, a teď se podržte, milí posluchači, na přístroji postaveném z dětské stavebnice Merkur. Nevím, jak se to stalo, ale nějaké ministerstvo zakázalo panu Otto Wichterlemu, aby ty čočky, které jim nabízel jako nějakou úžasnou věc, tak oni mu to neschválili. Mm-hmm. A tak on doma na tomhle Merkuru a ještě s nějakým dynamem od kola udělal první čočky a tenhle ten vynález vlastně potom naše republika prodala za velmi směšný peníze do Ameriky, ale byl to prostě naprosto šokující vynález a šokující na tom je, jak to teda vzniklo. Mm-hmm. Co člověk dokáže prostě, když chce.
1: No a my tady máme náš vynález, samozřejmě, že ho nemůžeme srovnávat s kontaktníma čočkama, ale je to zlatý náklad karavany a to je písnička, která z karavany skočila do playlistu Country Rádia. Mm-hmm. Taková bomba karavany.
2: Jo, a jednou z těch, které nezazněly jako premiéra a zároveň derniéra, je písnička Sami. Mm-hmm. Víš, kdo ji zpívá?
1: Já vím, strašně krásná dívka, Kateřina Marie Tichá.
2: Mm-hmm. Takže tady je zlatý náklad karavany.
0: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.

0: budem sami.
1: Když tuto písničku slyším, když třeba jedu v autě, jo, tak mám děsnou radost, že je to písnička z Karavany a za mě tato ta holka zpívá báječně.
2: Deniso, jak to bylo v Pikovicích?
1: Jak to bylo v Pikovicích?
2: Já myslím, že se slavilo 35 let country, že jo, country rádia. A ty jsi tam přišla nebo přijela?
1: Já jsem přijela.
2: A byl nějaký scénář, jako moderování venku je asi trošku jiný než ve studiu?
1: Nebyl žádný scénář.
2: Ne.
1: Ne, vůbec. Já jsem nic nevěděla a bylo to strašně fajn. A co na to Kuba Jiroušek?
2: No toho bychom se klidně teď hezky mohli zeptat, že jo? Hele, Kubo.
1: Pojď k nám.
2: Pojď k nám, nech tam ty stroje. Pojď teď ke mně tady k mikrofonu místo mě a Denisa tě vyspovídá, jo? Pojď, nebuď tam.
1: Kuba se zvedá z židličky, tak.
2: Já se taky zvedám a teďka ho tady pustím ke mně a Deniso, udělej s Kubou rozhovor, jak to bylo v Pikovicích.
1: Mm-hmm.
2: Tak, Kubo, tady to máš.
3: Děkuji, Jiří.
1: To je krásný. Tak, vážení posluchači, teď Jirka Vondráček se zvedl ze židličky, pustil Kubu Jirouška, aby se mohl posadit. Kuba Jiroušek si nic nebude číst.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj Kubo. Tak, já jsem byla v Pikovicích, Jirka už to ohlásila, vy, kteří jste poslouchali, tak jste to slyšeli, že nejen já, ale byli jsme tam spolu s Vítkem Pěkným. No a celý ty Pikovice se vážně povedly, bylo to moc hezký. Kdo přišel s takovým nápadem, nebo jak se zrodil takovej nápad, že posluchači a příznivci country rádia se seberou a dojedou někam na stanovené místo, ještě vlakem teda, na Posázavský stezce, že jo, až do Pikovic, do hospody, kde se bude hrát a zpívat a vysílat živě do country rádia.
3: Mám říct, kdo to vymyslel?
1: No, jako, jak k tomu přišlo? Jak se to zrodí, takovýhle nápad? Protože to je jako velký projekt a možná by si mohl říct i, jak dlouho se připravuje. Protože ono to jako den uběhne a uběh, že jo, to je rychlý.
3: Základní nápad se zrodil na pochodu Praha-Prčice.
1: Mm-hmm. A to si šel ty?
3: Tak, se svou dívkou, takže samozřejmě i s tou musím platit nějaký tantiemy.
1: Jasně.
3: Jo. Takže to jsme nápad se zrodil tam a potom tady kolektivně jsme to dali dokupy a byla to, no, půl roku příprav to byl.
1: Půl roku. Bylo to podle tvýho očekávání, když to dneska se ohlídneš? Ty jsi něco připravoval, pak to jako proběhlo.
3: Bylo to nad očekávání, protože ten tým každý k tomu přihodil něco navíc, něco pan ředitel, něco naši moderátoři a najednou, voilà, byl z toho krásný program, myslím, že pro ty lidi to musel být zážitek.
1: Co v těch přípravách bylo nejtěžší?
3: Nejtěžší bylo všechny vás zorganizovat, abyste byli v jednom místě v daný časy, kde máte být. To je asi nejsložitější vždycky, ta organizace lidí, jinak všechno proběhlo skvěle. A musím pochválit hlavně pány z Pikovaru a z restaurace Udolejší, který se o to postarali výborně. Všichni měli co jíst, pít, bylo to perfektní. A celý tým to zvládnul na jedničku, jak vy v Pikovaru od rána, tak ta část, která jela vlastně vlakem s posluchači. Mm-hmm.
1: Za mě to bylo opravdu hrozně příjemný den. Já jsem si myslela, že tam budu jenom dopoledne a vlastně jsem tam zůstala až někde do 8 do večera.
3: To jsi nečekala, že tam budeš
1: po sobě celý den. Vůbec jsem to nevěděla, no. A bylo to hrozně hezká zkušenost a bylo to moc hezký setkání s děsně milejma lidma. Všichni byli milí, všichni byli příjemní, přáli si písničky, hrálo se hezky, i na tom pódiu se střídalo mnoho skvělých
3: interpretů. Pája Jindrák to moc hezky nazvučil, ocejpalo to.
1: Ano.
3: A moc se mi líbil ten nápad, to zase vymyslel Karel Lenner, tady místní šéf techniku, že vlastně budeme posílat ty první 4 písničky toho vystoupení do éteru. To si myslím, že bylo docela fajn.
1: To bylo taky hezky, přesně tak. No, já ti děkuju moc krát, že ses podělil a ještě poslední otázka, protože to bylo tak skvělý. Pro nás, pro všechny. A s kým jsem mluvila, tak každý byl úplně na větvi z toho, jak to pak bylo nádherný. Naváže se na to? Nebo to byla ojedinělá věc?
3: My takovýto typ kontaktní kampaně máme v plánu pořádat různě po republice. Mm-hmm. Mohli bychom udělat něco kousek pro kamarády z Brna, něco u Plzně, něco u Ostravy. Jo, protože tohle bylo tak specifické. Sice to byly jako narozeniny, ale v tomto duchu bychom jako rádio mohli vyjíždět častěji za posluchači.
1: Já si třeba umím představit, protože když se řekne country rádio, tak se řekne jednoznačně country fontána. To už k tomu patří. Mohla by i country fontána být takováhle zajímavá tím, že by se to vysílalo třeba ven.
3: Tak country fontána příští rok bude úplně jiná, bude ve velkém stylu a protože se nám osvědčilo country prostředí v Pikovicích, tak ji budeme pořádat dole na té louce u řeky Sázavy, u kanionu, nádherné prostě zlaté řeky. No a chceme právě odtamtať i vysílat živě celý den a udělat to zkrátka pestřejší, takže
1: a rozhodnu. A už máš moderátory?
3: Mám. To zase nebudu prozrazovat všechno, ještě je to v fázi příprav. Tak.
1: To je daleko. Já moc děkuju, prosím tě, zvedni se, předej sluchátka zase Jirkovi.
3: Ano.
1: Aby jsme mohli pokračovat v naší karavaně. A my se hrozně těšíme na fontánu a na všechny ty akce, které chystáš.
3: A víš, na co já se těším? Na víkend, to bude paráda.
1: To se těšíme všichni. My si dáme písničku, tentokrát to bude Vojta Kyďák Tomáško, K čemu ty slzy?

0: Dospíval Vojta Kyďák Tomáško. K čemu ty slzy?
1: No, víš, jak vznikla ta přezdívka, Kyďák? Nevíš?
0: Víš, že jsem nad tím přemýšlela a nevím to, tak se to ráda dovím.
1: No, mě včera večer Vojta potvrdil, že to bylo někdy v začátcích, jako v těch tramských začátcích, a bylo to podle slavného pistolníka a westernového hrdiny Siko Kyda.
0: Aha.
1: A kamarádi v osadě mu tak začali říkat a už mu to zůstalo na celý život.
0: A víš, co já vím o Vojtovi?
1: No nevím.
0: Že je zapřísáhlý samotářský rybář. A sám často říká, že nejvíc motivů a textů ho napadlo brzo ráno. Na břehu řeky Ohře s prutem v ruce. To je krásný, to je romantický.
1: To je moc romantický. Mm-hmm. Já zase vím, že tu legendární lokeckou kapelu Roháči založili někdy v roce 1975 a získali s tím třeba v roce 1990 slavnou portu v Plzni, na Lochotině. Pak dostali ještě zlatou portu, pak nějaký autorský. A Vojta pak hrál ještě sám s Richou Melicharem, když se rozešli s tou kapelou, a teď už vlastně jezdí po festivalech celkem sám, ale ti Roháči, ty hrajou dál a byli teďka třeba na Folkfestu v Mohelnici.
0: Vojta napsal přes 300 písniček a já si třeba, když se řekne Vojta Kyďák Tomáško, tak hned někdo z vás, kdo poznal dálku, to prostě je toulavej, vždycky byl toulavej. Nebo Česačů, Bavlny bál, Morava, nebo Nebeplné koní, to taky dost často slýcháme tady na Country Radio. A ty už zlidověli vlastně natolik, že je u ohňů zpívají jako národní písně. A to je asi sen každýho interpreta a zpěváka a písničkáře, že jo?
1: Ne, to je bomba, no. Na portě jsem ho zažil třeba, že ještě zpíval v 5 hodin ráno, protože tam je právě krásný to, že když skončí to oficiální hraní na velké scéně, tak se pak udělají skupinky a tam se hraje, zpívá. No a Vojta
0: v čele.
1: Jasně, až do 5.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Pořad karavana na Country Radio.
1: Já myslím, že si letos určitě všichni příznivci folku a country muziky přišli na svý, protože byla spousta festivalů, taková festivalová smršť. A už jsme to tady říkali, že těch festivalů, o kterých víme, je asi 200. A to jsou ještě určitě dalších, o kterých nevíme. Že?
2: No a do té množiny patří i 30 festivalů, které jsou součástí štafety...
1: Partnerský festivalů Portis, chtěla říct.
2: Ano, přesně tak.
1: My tomu říkáme štafeta PFP.
2: PFP, to je hezká zkratka. A tam si pořadatelé zvou některé z finalistů Porty a celé to funguje jako podpora nové folkové generace a to je záslužná aktivita Porty.
1: No já tímto pádem děkuju všem pořadatelům, že se přidali k té štafetě a dávají prostor novým kapelám a novým interpretům, protože to je potřeba. A ono to není snadné připravit takový program. Třeba musí to být program, který osloví diváky, aby vzali stany a vyrazili třeba do Chvojna, nebo do Mohelnice, nebo na Ujezdský Babí Léto, nebo na Trempský Širák a tam zkrátka rozestavili své stany a vydrželi tam celou dobu a proto musí být ten program zajímavý. A teď třeba naposledy ještě se k té naší PFP štafetě přidal poslední festival, takže už jich není 30, ale 31. Takže to tady musím říct a jmenuje se to Zpívání na Kutinách a je to 12.9.2026 a taková zvu.
2: No, já mám takový pocit, že právě tam jsou pozváni i členové kapely For Folk, jestli se nepletu.
1: No, to jsou finalisti.
2: Že jo? No. A ty my si teďka dáme.
1: Pojďme na ně.
2: Tóny cest.

0: těm, co chtějí.
1: Hezky to zní. For Folk a Tony Cest.
2: For Folk jsou z Ostravy, jsou čtyři. To znamená Robin Hill, ten hraje na kytaru, skládá písničky a zpívá samozřejmě. On byl taky šéfem kapely Tempo di Vlak, který byli taky na Portě, pamatuju si je. Pak je tady Sylvie Aja Hillová, ta zpívá a taky skládá písničky, proč taky ne, když to umí. Radek Duda, ten hraje na kytaru a Dominik Horák dává basu.
3: Do národního finále jubilejní 60. Porty v Řevnicích postoupili jako vítězové z oblastního kola, teď nevím, vím, že na Moravě, nevím přesně z kterého, a letos to bylo celkem těžké se dostat do Řevnic, protože nebylo semifinále. No, to nebylo z časových důvodů, protože když jsme tam měli tolik hostů, tak...
1: To jste tam možná byli ještě teď, vy?
3: No, museli jsme to trošku oříznout právě o to semifinále. Ale to nevadí. My jsme s Amunkou Navrátilovou připravili ještě ozvěny Velkého mlýna, což budou zároveň ozvěny Porty. A zároveň to bude poslední

0: Co se směješ?
1: Já jsem se teďka dozvěděla, že to budu celý moderovat.
0: No, to tak jsem se ti chtěl teďka právě tady, jak dělám to překvapení, že jsme tady měli Kubu, tak jsem ti teďka to chtěl oznámit, že bys to mohla moderovat, kdybys teda chtěla, měla čas a nebyla proti.
1: Tak to je krásný. A kdy to je?
0: To je 21.10. ve Velkém mlýně u Českých loděnic 40. A tak se podívej do diáře, jestli máš čas. A když bys měla čas, tak bychom si mohli spolu třeba tam i zaspívat písničku, kterou normálně zpíváš s Petrem Kocmanem.
1: Mm-hmm. A ty bys se si naučil, ty si nemusíš učit, viď? Ty umíš.
0: Já jsem myslel, že jo, no.
1: Tak já vím.
0: Myslíš text, no ten tam napsala krásně Janka, no. Tak,
1: tak vezmi mě sebou.
0: Jo?
1: No, vezmeš mě sebou?
0: No, vezmi si mě sebou, to je písnička For Folku, takže já si tě vezmu sebou a vy si vezměte teďka For Folk.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byla předposlední písnička dnešní karavany. Vezmi si mě sebou a for folk.
2: No a máme tady teda závěrečné pozvánky. A já bych teda začal restaurací Gateo, kam se mi podařilo pozvat Pavlínu Jíšovou. To bude 17.9.
1: Krásný.
2: No. Pak za další měsíc, to znamená v říjnu, bude Zdeněk Vřešťán. Pak tam bude taky Slávek Janoušek, ten bude v listopadu. A 17.12. bude naše trio. Protože my už jsme tam měli jednou hrát a já jsem onemocněl, takže to vlastně dlužíme těm, co jsme jim to slíbili. No my a taky jsme... tam chystáme Silvestra.
1: Aha, tak to bude krásný.
2: No, kdybys chtěla, tak my to chceme udělat tak, jakože se tam bude hrát, ale přitom si tam pokecáme s kamarádama.
1: To zní krásně, tak no, já popřemýšlím. My už jsme to zmínili, ale přesto pozveme na ozvěny Velkého mlýna 21. října, kde budou finalisté Porty a Jiří Vondráček Trio.
2: No a pak pozveme posluchače na oslavu Prahy 4.

0: 25. a 26. září budou tam finalisté vlastně oblastního kola pražského Porty, budeme tam s Triem a budou tam taky Fešáci, Míša Tučná, Vojta Nedvěd a budou tam různý zajímavý atrakce, myslím, že tam budou různý házení lasem a takovýhle nějaký. Tak víš, kde to bude, že jo?
1: Vůbec netuším.
0: Ale jo, když to je tady napsaný.
1: Aha, už park, to vidím.
0: Park na Pankráci.
1: Tak jo, tak se tam třeba uvidíme. Já miluju Fešáky.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Tak se přijď podívat.
1: Tak pozvánka je taky na YouTube kanál na Country Rádiu. Tam jsou pořady, které se objevily na Country Rádiu. Tamtami, Srdcem v Country, Čapek Show, Hovory z Loun a samozřejmě tam někde najdete i naši karavanu.
0: Jo, našel jsem ji tam.
1: Jo?
0: No. Pak jsou tady ty písničky týdne, z toho já mám strašnou radost, tak to vás zvu vždycky na to večerní vysílání Country Rádia, protože v pondělí a v úterý to je nějak o 6:30 a potom je vlastně dává do, v rámci svého pořadu Petr Kocman večer a to je, myslím, veliká podpora Country Rádia těm novým písničkám a to dneska jen tak někdo nedělá, to je super.
1: To je pravda. No a ty jsi určitě připravil i nějaký krásný bombónek?
0: Jasně, bombónek z karavany jsou asonance, nebo je asonance. V té působí náš báječný kolega Petr Bohuslav a on skvěle uváděl třeba teď ten festival Mohelnický Folkfest. A kdo tam nebyl, tak hodně přišel. Přišel o Žalmana, o Křesťana, o Marien, o Epidemii, o Michala Horáka a Alana Mikuška a vůbec. Ty jsi tam nebyla, víš?
1: Já jsem tam nebyla, jsem neměla čas, ale je mi to líto. Byl takže to jsem pohodně přišla.
0: No. Tak příště.
1: Dáme ještě citát nakonec, Jirko, co dneska nám řekneš krásného.
0: Člověk množí svoje štěstí tou měrou, kterou je skýtá druhým. Benjamin.
1: Krásný. Loučí se s vámi karavana.
0: Loučí se Denisa Marková.
1: Jiří Vondráček. Mějte se krásně.
0: Loučí se tady mávající Jakub Jiroušek a ahoj.
1: No a ještě samozřejmě ten bombónek, abychom nezapomněli. Je to Duše mé lásky a asonance. Tak ahoj za měsíc.
2: Karavana na Country Rádiu. Bombonek.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá, přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: A to je vlastně všechno to solidní, co jsme vám mohli dneska nabídnout.
1: To je mi právě hrozně líto, protože když pořád začíná mít spát, tak abychom se rozcházeli, každý jde za svým koníčkem, za svojí zábavou.
2: Ano, tak Jirko, máme ještě svý programy v televizi.
3: Já sice v divadle taky rád hraju, ale sem se vejde málo lidí, to není ono.
1: Tak to mám přesně spočítaný. Sem se vejde asi 370 diváků,
2: 380.
1: Když to v televizi tě najednou vidí zhruba tak 2 miliony. A to ještě řada přijímačů není přihlášených, ty občany napomínám.
2: Správně děláš, ano, správně.
1: A kdyby si chtěl, aby tě tady v divadle viděli 2 miliony, tak bys musel hrát nepřetržitě 15 let a 7 měsíců. To jsem spočal.
3: To je pravda, nehledě k tomu, že se mi ještě nestalo, abych třeba v papírnictví kupoval pastelky a prodavač mi řekl, vás znám ze semaforu. Ale už se mi stalo, že říkal, tebe znám z televize.
1: No, to se mi taky stává, to je hezký a co má být?
3: No tady se dostáváme k jadérku věci. Ještě hezčí by bylo, kdyby říkal, tebe znám z televize a...
1: Ze semaforu.
2: A sem se vejde málo lidí, teď jsem to říkal.
3: Z televize a z ro?
1: Z románů.
2: No, z románů,
1: Malý prosím. Bobeš a jiné. No, to není o tobě?
2: Ne, ne, to není o mě.
3: Z televize a z roz?
1: Hledny.
2: Hledny, tak aspoň odezíre, jo?
3: Z televize, dívej se. A z rozhla?
1: Odkaď?
3: Z rozhla.
1: Z rozhla? Takový slovo není. Od tam tať tě nemůžou znát.
0: Z rozhlasu.
1: A jo, z rádia. Ano, to by bylo výborný. Rozhlas má obrovské výhody. Tam člověk může vystupovat s oteklým okem, nevoholenej.
2: No pozor, nevoholenej, aby ti vousy nešustili o papír.
3: To mikrofony berou, kamaráde, já byl ve studiu.
1: No berou, neberou, nám to nakonec může být jedno, protože my stejně žádný program pro rozhlas nemáme.
2: Jak to nemáme? Máme svoji ošatku, humoru a melodii. Tu můžeme dotvořit a nabídnout.
1: Jedině dotvořit, řádně ošatku.
2: Vzhůru do rozhlasu.
1: Prosím.

0: Hlásí se Ošatka humoru a melodii.
1: Hlásí se vaši oblíbenci Šimek a Grossman. A na začátek trochu hudby. Je to melodie. Mihár. Počkej, teď to musím. Je to melodie anglická.
0: Režie Mihár.
1: Že bych to nepřečetl. Ježišmarja, zaražte, to není Mihár.
0: To není Mihár.
2: Já to omluvím. Vážení posluchači, to nebyla ta melodie, jak hlásil kamarád, a proto se mi utnul. Jo, a po celou dobu vašeho oblíbeného pořadu nám můžete volat na číslo 1188 0808. Ozve se centrála, žádáte linku 8808. Opakuji, číslo 1188 0808. Centrála, linka 8808. Telefon. 1188 0808. 8808. Blbec. Oba jsme blbci.
3: Seš také blbec.
2: Vážení posluchači, právě volal občan z Prahy 6 a děkoval Šimkovi a Grossmanovi za úvodní skladbu.
1: Pink! Houbařská poradna. Úvodem houbařské poradny bych odpověděl na dopis a balíček Láďovi Havlíčkovi z Dobronic. Tak Ládíku, jestli si skutečně snědl ty houby, jejíž ukázku si nám zaslal, tak dnešní pořad je už určen jiným posluchačům než tobě. Jednalo se o muchomůrku citronovou, obrovskou a ještě k tomu zapařenou. Jestliže si houby snědl a přesto nás posloucháš, pak se jednalo o hřib pravý, obrovský, ovšem silně zapařený. Bing!
0: A nyní recept na neděli, kuchařský grádiu. Dělej hudbu, nemůžu najít kuchařku.
1: Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu. Hledej, nemám repertoár.
0: Hledám, no. Snad máš nějaký melodie, tak hraju, no. Když hledám.
1: Stál se svým na břehu Niagary.
0: Sám mě mění žlitmu. To budu mít skoro.
1: Zavoláš srdce tvé.
0: Dobrý, mám to, můžeš utkumovat.
3: A já už to nechlasím tě.
0: Jsi se zbláznil, viď, no. Tak vážení posluchači, před recepty jste se vyslechli populární melodii v podání Jiřího Grossmana. Byla to melodie, co to bylo za melodie?
1: Ježišmarja, nejkrásnější. Zavoláš
0: mi no, do Vytracina, no. Byla to melodie Hoří Malta. A nyní už vám představuji stále hosta našich pořadů, kuchaře Osvalda Obrtela. Tak Osvalde, co doporučujete našim posluchačům pro tuto příští neděli?
4: Tady na rozdíl od minulé neděle, když jsme si pochutnávali na šoulet, máme tady dnes galantinu z Kruty.
1: Tu já mám rád, Osvalde, zrovna minulou neděli jsme ji s maminkou měli.
0: Grossman, minulou neděli jste s maminkou měli dlabačoule. Ticho, říkám recept na neděli, na galantinu z Kruty. Připravujeme ji stejně jako galantinu z kachny, ovšem pozor, změna skruty. A výhodou galantiny skruty je, že se můžeš Grossman dojídat chlebem.
1: Pozor, úsporná diskotéka a net chvilka pro pop music. Šesti vylosovaným posíláme pozdrav, zdravíčko, a skladby, které si vybrali. A jak už bývá v Ošatce zvykem, všem najednou.
0: Režie.
2: Tak ne, pro vás, vy mladí, poslouchejte, mladí, zubat mikrofon, protože my potřebujeme, mladí, abyste poslouchali náš pořad, naši Ošatku, a to je pro vás, myslíme na vás, mladí, a vy myslete na nás. Dobrý, to vám stačí, mladí. Mladí si užili.
1: Doufám, že každý rozpoznal tu skvělou skladbu a užil si.
2: Já jsem ji poznal.
1: Tak a...
2: A teďka, co máme? Teďka, co bysme... A teď tady vítáme příležitost pro začínající umělce. My jsme vám přivedli nadaného kytaristu a zpěváka, který se jmenuje, má takové jemné jméno. Jak se jmenuješ, chlapče?
5: Jilí je jícháno,
2: já vím, já jsem tě jenom zkoušel.
5: Jil Zílového.
2: Jindřich Jil Zílového, Jiloviště vám zaspívá.
5: Máme na zahradě Jilmy.
2: Jiří Jilma Zílového vám zaspívá. Co mi to říkáš vůbec?
5: Jste takový zemědělský typ, pane.
2: Dobře, Jícha, tak zpívej. Mám rád svoji třídní učitelku. Tak se jmenuje jeho skladba, co složil Jícha pod Jilmy.
6: Když přichází jaro vlídný, Zpívám o své učitelce třídní.
0: Pěkné, pěkné, pěkné. Škoda, škoda, že s námi nemůžete být ve studiu. Viděli byste, že jícha je, zpívá ústy.
6: Elegantní je.
0: Pěkné jícho.
6: Spravedlivá je.
0: Vyznamenává jícho. Já jsem tě
6: A i líví miluje. Oje. A i líví miluje.
0: Dobře, posluchači, stačí. Stahujeme to do vytracená. Do vytracená, vytratíme se ze studia.
6: Já nemůžu zastavit.
0: Nerad bych tě vyhazoval.
6: Já jsem
0: robot. Jícho, pojedeme, no jícho. Jedeme pryč. Jícho.
6: Ty jsi blbej.
0: Trapná věc tady ve studiu, jícha nám tady uklouz na jílu. A já vám ještě zarecituji báseň Václava Krále. Václav Král je lékárník, amatér. Dost jícho! Poslal nám báseň, mám rád svůj rodný kraj. Prostorná je louka, široký je les. Bažant na to kouká. Kde by vejce snes? Kéž ta kraje krása vydrží nám věky a má duše hlásá. Občani, neplýtvejte léky. Ping, ping, ping!
6: A závěrem ošatky tu máme poradnu pro všechny, kdož potřebují pomoci.
0: To jsem já.
6: Poradnu vede známý poustevník a bylinkář Jarda Žíně. Blum, blum,
0: blum, blum, blum. Ale to už ostatně blum, slyšíme blum, blum, jeho znělku.
6: Blum, blum, blum. Blum, blum, blum, blum, blum. Blum, blum,
0: blum. No dos už bloumání, Jardo. Radši raď.
6: Onem dnešní relace bych, milé posluchačky a posluchači, zodpověděl tento milý dopis. Milá Žíně, obracím se k tomu jako k poslední instanci a naději. Nemohu to už doma vydržet. Rodiče mi zakazují hrát si s dětmi, chodit na pískoviště a dětská hřiště. Mé trápení vyvrcholilo minulý týden, když mi dět Erazim rozlomil mrkací panenku. Mám odejít z domova, Jardo, poraďte mi. Marie Kobourová, 29 let. Milá Maruško, rada pro tvůj netypický případ je celkem snadná. Vdej se a odejdi z domova. Nejlepším druhem do života bude pro tebe prodávat hračkářství. A dále bych zodpověděl jeden sportovní dotaz, který dosedl na můj stůl, zní takto. Žíně. To jsem já. Žíně. Žíně. Jsem fotbalista amatér. Mám hrát v kopačkách značky Puma nebo Adidas. Břetislav Břeh. Zábřeh. Milý Břehu.
0: Zábřehu.
6: Kopej bos a pobírej peníze za reklamu od firmy vyrábějící masti na kuří oka.
0: Znělkou Jardy Žíněho se s vámi ošatka humoru a melodii loučí. Pište nám, těšíme se na vaše dopisy. Naschledanou za hodinu. Ping!

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu,

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.